herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Pohodový podvečer všem ze studia Rádia Čas Rok, zdraví z Bavoš. Máme pár minutek po 19. hodině a tím pádem nám startuje další díl pokecu zvaného Backstage. Když se řekne Sepultura nebo Cavalera Conspiracy, tak si myslím, že všem je jasno, že dnes bude řeč jednak o výborné muzice a taky s pány, jejíž příjmení začíná slovem Cavalera. Tentokrát jsme ve Vizovicích odchytili bitsmana Igora, takže pozor přátelé, startuje Backstage.

0: Úvodní song tohoto dílu pořadu Backstage za námi a pojďme na pokec. Naposledy jsme se s bratry Kavalerovými viděli před zhruba 2 lety, takže první otázka byla samozřejmě mířená na to, co se za poslední 2 roky u bratrů Kavalerů změnilo.
1: Yeah, actually a lot of things, of course we did the
0: re-releases. No, vlastně toho bylo hodně. Samozřejmě jsme znovu nahráli alba, vlastně toho bylo hodně. Samozřejmě jsme znovu nahráli Bestial Devastation, Morbid Vision a potom Schizofrenii. Od té doby jsme hodně koncertovali, odehráli spoustu vystoupení. Bylo to hodně nabité, nejenom pro mě, ale i pro Maxe. Oba máme další projekty, on má Soulfly, já zase svoje solové věci. Takže jsme se vlastně vůbec nezastavili, žádné pauzy. A dnešek je zároveň posledním koncertem téhle z té evropské šňůry.
1: Yeah, and this is also the last show of this run in Europe.
0: Další dotaz na tebe jako na bubeníka. Některé skladby, jako třeba Territory, mají, řekněme, ikonický bubenický úvod. Metalové hudby je opravdu jedinečný. Pořád se držíš toho daného původního úderu, anebo dnes ty party hraješ tak trošku jinak než tehdy?
1: I mean, it's a good question, because I do...
0: Dobrá otázka. Některé ikonické momenty si samozřejmě užívám, ale napříč celou deskou se snažím některé věci trošku pozměnit. Aby to nebylo úplně stejné jako na albu. Živý koncert je přece jenom jiný zážitek. Líbí se mi, když některé věci zní živě trošku jinak než na nahrávce. Takže je to kombinace obojího. Samozřejmě existují určité rytmy a bubenické pasáže, které se staly ikonickými a ty zkrátka musím zachovat. Ale jsou i věci, u kterých je úplně v pořádku je trošku změnit. Takže je to něco mezi.
1: So it's not one or the other, it's somewhere in between.

0: Ladíte vlny rádia, čas rok, posloucháte pořád Backstage, dnes Igor Cavalera. Tak pojďme na další otázku. Bubeník jako takovej se musí udržovat opravdu ve fyzické kondici. Jak je to s tebou?
1: Yeah, I mean, I consider myself a very lucky person because
0: považuji se opravdu za šťastného člověka, protože mi nic nebolí. Znám spoustu bubeníků, kteří po letech začnou mít bolesti zad, rukou, artritidu a podobné problémy. Já naštěstí nic z toho nemám, takže se opravdu pořád můžu vyhecovat a hrát stejně tvrdě, jako jsem hrál před 20 nebo 30 lety. Abych to zvládal, musím samozřejmě i mimo turné pravidelně cvičit a udržovat se v kondici, abych byl na koncertování připravený. Pojďme k tvému bratrovi, Max a Igor Cavalerovi. Proměnil se nějak váš vztah od dob, kdy jste začínali jako teenageři až do dneška?
1: Yeah, it does evolve, you know, as humans, as brothers, we change.
0: Určitě se vyvíjel. Jako lidé i jako bratři jsme se samozřejmě změnili. Když jste teenager, jste mnohem výbušnější. Zvykem podle mě člověk zmoudří a zbaví se spoustu zbytečných dramat, která někdy k mládí patří. Když jste hodně mladí, často jednáte impulzivně. Dnes už máme víc času přemýšlet, takže náš vztah je lepší než dřív. A navíc to mezi námi i funguje, tedy skvělá souhra mezi bratry, ale i jako muzikanty. Když jsme spolu na pódiu, někdy mám pocit, že je mi zase 14 nebo 15, protože mezi námi pořád existuje velmi silné spojení.
1: Because we have this really strong connection, so it feels

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
3: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
4: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
5: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice.
4: Rádio Čas rok na tvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.

0: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. Salmastavebniny.cz.

0: Stal se rok 2001, když se v jednom malém americkém městečku Wilmette dala dokupy partička kámošů, založili kapelu, kterou pojmenovali Fall Out Boy, no a v roce 2026, 3 minuty před 6 raní, dohrála právě jejich písnička na rádiu Čas Rock. Máme 15. září. A právě v tuto chvíli začíná Ostrý budíček.
1: Mimochodem, když se tak koukám, tak i velký den pro fanoušky Extraligy, protože právě dnes začne nový ročník, ale o tom později určitě to probereme. Jinak tedy ve studiu přichystán Ivo Raška, Tomáš Michalík, jsme plně ready a společně s námi jsou ready také pánové z Kanady, říkající si Nickelback.
0: Máme pro vás také Shinedown.
1: A určitě potěšíme všechny fanoušky blondýnek.
0: Ano. Připraven je také Martin Fabík, který přichystal zprávy. A nebude chybět pohled na silnice, jak to aktuálně jezdí, případně drhne.
1: No a my vám určitě ještě jednou přejeme pohodové ráno.
2: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ zákoník práce.cz.
7: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Vražné ve směru na Ostravu. Stala se tady dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. Na místě je policie. A pozornost se vyplatí na Brněnsku v oblasti Újezd u Brna. Provoz komplikuje dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré ráno, rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos výrazně přibylo lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují téměř 1500 případů, nejvíce na Jižní Moravě a v Praze. Nemoc se snadno šíří hlavně tam, kde se lidé pohybují ve větším počtu. Základem prevence je proto důkladné mytí rukou a pomoci může také očkování.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se dnes chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc pětiletému Jindrovi, který bojuje s akutní leukémií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo v Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
0: Olomouci připravují nové centrum pro teenagery. Vzniknout má v hlavní budově městské knihovny na náměstí Republiky. Nabídne klidné místo k odpočinku, stolní i počítačové hry, knihy nebo komiksy. Chybět nebude ani kuchyňka a bezbariérový vstup. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít příští rok. A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy zvládli i třetí zápas. Slovensko porazili 3-0 a díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Nejlepší výkon předvedl kapitán Patrik Indra, který získal 18 bodů. Ve skupině Čechy ještě čekají favorizované týmy Itálie a Slovinská. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
1: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Fajčím, nerušené ráno, 11 minut po 6. Těm, kteří vlastně naopak míří domů třeba po noční, tak těm pro změnu můžeme popřát dobrou noc,
1: sladké
0: jako,
1: sny.
0: No, ano, jak to jako vlastně
1: pyslavce.
0: Jak to si říct někomu, kdo jde teď zrovna domů, jo?
1: Dobrou noc.
0: A nebo závidíme, můžeme říct taky.
1: Jo, no. No, vyřízený člověk je ten člověk, který jde spát teď po noční asi. I když znám takové, kteří chodí na noční do práce se vyloženě vyspat.
0: Já taky. Já znám takové, kteří chodí do práce na noční a ráno nemají problém jít ještě na brigádu někam.
1: Ano.
0: Takže jako, nebudeme řešit. No. Každopádně, jestli se nemýlím, tak po noční domů míří i moje žena, tak v sladké sny, teda, jak se říká. Až tam teda si odbyde povinnosti s těma dvouma, jestli je vykope z postele, tak potom může jít ležet i ona. No. Každopádně, v tomhle počasí si myslím, že se bude spát velice dobře, když se tak koukám za okny. Takové ranní chládeček trošičku, to mám rád.
1: Pološero, to jde. My ostatní, kteří máme spánek za sebou, si můžeme poslechnout horoskop na dnešní den, co nás čeká. A samozřejmě i pro dnešní den ho vypracoval náš dvorní astrolog Milan Gelnar, takže mu předáváme slovo.
2: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Zdobit by nás měla nápaditost a myšlenková čilost, také akčnost a ochota jít do akcí. Pozor bychom si měli dávat na prožívání vyhrocených emocí a na milostné karamboly. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám budou přát hvězdy v oblasti hravosti. Bodnáři se budou častěji setkávat s nedorozuměními a blíženci budou zaměřovat svou pozornost na pohybové aktivity. Býci si budou častěji dopřávat luxus relaxace. Pany budou mít možnost si něco zásadního s někým vyříkat a kozorozy by měli zaznamenat své zvýšené charisma. Ryby budou mít potřebu vyrazit někam do přírody či samoty. Štíři mohou častěji narážet na nějaké podvody či podrazy, a raci mohou mít dojem, že nejsou dostatečně oceňovány jejich aktivity. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.

0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
1: No zrovna včera jsme tady u nás na frekvencích Rádia Čas Roku odstartovali soutěž Zlatá věta, která se po nějakém čase vrátila tady k nám. Pro vás to znamená vlastně rovnou 6 možností, abyste každý den vyhráli tisícovku.
2: Jako ne, že byste zrovna vy 6krát vyhráli tu tisícovku, jo? To jako bohužel nejde. Nicméně pojďme si udělat takový malý sumář, jak na to. Vlastně velice jednoduše. To základní kritérium a pravidlo je dávat prostě pozor a vnímat, co na vás chrlíme tady prostřednictvím rádia, ale za druhé musíte být také zaregistrovaní, a to na webovkách časrock.cz, kde najdete jednoduchý formulář a ten skutečně zabere jenom pár vteřin. Mm-hmm. Naťukáte, pošlete a jste v tom.
1: No a pak tady máme druhé kritérium, abyste vyhráli, a to je, abyste znali právě znění Zlaté věty, které se každý den mění.
2: Ano, včera odpoledne jste se mohli dozvědět to znění na ten dnešní den, ale jestli jste nedávali pozor, tak nebojte se, o toho jsme tady my dva, aby jsme vám to taky zopakovali.
1: Od toho jsme tady kdo? No my. Že ano.
2: Ano.
1: Takže, tu větu jsme neřekli. Tak poslouchejte. Znění dnešní věty je rok v uších a prachy v kapse.
2: Přesně tak?
1: Ne, ruce v kapse, ale prachy v kapse.
2: Prachy v kapse, ano. Můžete mít vy.
1: Přesně tahle ta věta vám může přinést 1 000 korun českých, pokud se vám tedy dovoláme, že ano. Buďte proto, jak říkal Tomáš, ve střehu, protože můžeme ke všemu vlastně prozradit, že první dnešní rundu rozjedeme už v téhleté hodince.
2: Fakt jo?
1: Jo, tak takový my jsme. Zkusíme vaši bystrost a odhodlání hned po ránu. Nejprve nás ale čeká muzika v podání Skarp anebo Kings of Leon.
0: Zlatá věta Rádia Čas Rock.
3: Faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lautra ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lautra. 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lautr.cz.
6: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: přesně 6 hodin a 32 minut nám v ostrém budíčku dohráli Kings of Leon. Za další muzikou, tak za tou se vydáme společně s Motley Crue. Ti před pár dny pro své fanoušky připravili, řekněme, takové jedno překvapení.
1: Nobody knows what it like to be lonely, není nadkrátký názvý písniček. No ale tohle je raritní nahrávka z doby, kdy vlastně se pánové teprve sehrávali, kdy se dali dokupy a hledali svůj zvuk. Byla natočena na jaře v roce 1981.
0: Skalní fandové možná poznají, že kapela teprve hledala svůj hudební směr, kterým se vydá. Na první poslech byste asi opravdu nepoznali typické Motley Crue, které jsme dostali později. Ostatně můžete posoudit sami, tady je malá ukázka.

0: Trochu no, jak sabat.
1: Jo, je to tam strašně trmlik, jako slyšet určitě. Není to ale jediná věc, která fanoušky potěší. Pozor, už 30. října si zapište do kalendářů, vyjde totiž speciální box set. A to bude v rámci výročí 45 let od vydání desky Too Fast for Love.
0: Toto letí, co? Kromě původního mixu nahrávky a dalších rarit se fandové dočkají například fotoknihy, která bude plná do té doby neviděných obrázků skupiny. Pro majitele kazeťáků bude k mání replika původní audiokazety a nebo také sedmipalcový vinyl. No a my bychom si na čas roku mohli také od Motlikru něco pustit. Co říkáš?
1: Určitě jo, ale asi poskočíme z těch 80. let trošičku výš.
0: Mám tady něco z 90.
1: To vidíš, to už si možná pamatujeme asi jako třeba trochu.
0: Možná, když Tomáše Michalíka kolébali, tak ještě v jeho úplně vývoji, no. Tak mu pouštěli Bitter Pill.
1: Jo, myslíš?
0: Hořkou pilulku, protože tak se jmenuje.
1: Myslím, že pouštěli spíš šmouly možná.
0: Tady je každopádně Motley Crue.

0: cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Usnula?
1: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Přesně tak, 6 hodin 44 minut. Proč takhle po ránu někomu neudělat radost? A co může udělat větší radost než peníze? Co si budeme povídat? A taková tisícovka tak zahození rozhodně není.
2: Já už někomu volám.
1: Už vytáčíš, jo? Dobře.
2: Chci vytočit Martina, uvidíme, zda bude na drátě. A hlavně, zda bude znát znění dnešní zlaté věty.
1: Jsou všechno otázky, na které...
3: Čau, te kluci.
1: Čau, kluku. Chlape. Tak, ty asi víš, proč ti voláme. Jo, takhle, dobře.
2: Jo, tak... ví.
1: Ty jsi myslel, že jsme třeba finančák, nebo já nevím.
2: Asi jo, trochu jsme ho asi vyplašili. No tak co, jedeme dál, nebo...
1: Já nevím.
2: Ale on byl tak vystresovaný,
1: no,
2: že mu zavolám znovu teda, jo.
1: Pustodom.
2: Ale nevím, jak se to dělá. Počkej.
1: Normálně telefon, vezmeš, rozsvítíš ho a tak. Volané čísla.
2: Ano.
1: A voláš.
2: Volám. Zkusíme to znova.
1: Dobře.
2: Takový my jsme dobří chlapíci. Od fochu.
3: Tak ještě jedno dobré ráno, kluci.
2: Čau.
1: No čau.
2: Nějak jsme tě vyplašili, nebo co se tam stalo?
3: Ne, já jsem to zvedl a jsem si to chtěl zeslít, já jsem to měl
2: být. Oh, okej, okay. Dobře. A asi tušíš, proč ti voláme?
3: Asi tuším, ale netuším.
2: Je to kvůli zlaté větě?
3: No.
2: A chtěli bychom po tobě znát její znění na dnešní den.
3: No. Jak jste jim říkali, tak zrovna na mě mluvil mistr, takže jsem vůbec netušil, takže nevím.
1: Já bych mu to vyčet.
2: No, já bych...
3: No, požádal, já bych mu to taky vyčet.
2: Já bych ho požádal o 1000 korun jako náhradu škody.
3: No.
1: Ale tak fakt nic, jo?
2: Jako ani slovo, že bychom ti nějak jako aspoň trošičku pošťouchli? OK, hele, nedá se nic dělat, Martine, takhle...
1: Pozdrav, no, mistra.
2: Z vody gulášek neuvaříme.
3: Pozdravím.
2: Jo, jo. Tak poslouchej bedlivě dál, protože kdo ví, třeba se na tebe usmíje štěstí někdy příště. Krásný den přejeme, ahoj.
3: Tak,
1: čau.
3: Jo, mějte se, čau.
2: No a my, Tomáši, bychom tu větu mohli aspoň jednou ještě zopakovat.
1: Určitě, jako... Jo, mě to
2: ale prosíme všechny šéfy, aby přestali mluvit.
1: Já jsem chtěl jenom si říct, že z toho vlastně teď máme jedno poraučení.
2: Ano.
1: Neposlouchejte mistry. Když na vás mluví.
2: Ano. Puste si rádio Čas.
1: Ano, rok. A hlavně rok v uších a prachy v kapse.
2: Tak. To je znění dnešní zlaté věty, která vám může přišopnout 1000 korun.
0: Zlatá věta rádia Čas Rok. Čas Rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: sobotu oslavili všechny Marušky svůj svátek a tak ještě dodatečně jim své přání posíláme také my prostřednictvím písničky Maria od Blondie, což je mimochodem song, který vydali v 99. po velmi dlouhé pauze kapely a znamenala tehdy její veliký návrat na hudební pódia.
1: Já si to docela pamatuju, když to tenkrát se hrálo poměrně hodně v televizích i v rádích a tenkrát, já jsem byl ještě jako děcko, ale hodně se o tom mluvilo, comeback, velký návrat, já jsem vlastně neměl tušení, kdo to Blondie je a proč se o tom tak mluví, no.
0: No, byl to návrat po tuším, že 18 letech, takže to si ani pamatovat nemohl.
1: No, jasně no, ale dneska, jelikož už jsem tak trošičku středně starší pán, tak ty znalosti mám určitě jiné a moc dobře
0: středně
1: vím.
0: Středně starší pán, dobře, ano. To se nikam napíšu.
1: Určitě už moc dobře vím, co kapela Blondie znamenala, hlavně že jo, v těch letech minulých.
0: No. Já jsem středně mladší pán.
1: Jo, dobře, tak jsme páni oba dva a společně se můžeme taky vydat za další muzikou, která tady bude po 7. hodině. Anneke van Giersbergen.
0: Přidají se Masterplan.
1: No a samozřejmě si dáme taky něco českého a může to být třeba kapela Kerna Blízko nás.
2: Je před tebou a fantastický rej. Není čas na změní, tahle noc pro mě.
0: Za půl minutky bude 7 ráno, to znamená, je nejvyšší čas dát si čerstvý přehled zpráv a taky mrknout na silnice, jak to aktuálně jezdí. K tomuto účelu zde máme Martina Fábíka, který vám všechno prozradí.
3: Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
4: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Časrok.
5: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
9: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Prostějově na silnici poblíž oblasti Smržice. Osobní auto srazilo srnu. Na místě je policie. Může hrozit zdržení. A opatrnost se vyplatí na Brněnsku na silnici v oblasti Neslovice. Osobní auto se střetlo s nákladním. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Radio Čas Rok. Zprávy.
10: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. V Česku se zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Vláda schválila zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let a nově ho nebude možné kupovat přes internet. Přísnější budou také požadavky na jeho kvalitu, bezpečnost a označení obalů. Cílem je omezit dostupnost kratomu a snížit rizika spojená s jeho užíváním.
11: Morava aktuálně.
10: Ostravě Dubině se po rekonstrukci otevřela moderní sportovní hala. Nově nabízí lepší podmínky pro sportovce, kvalitnější povrch, nové osvětlení i pohodlnější tribunu pro diváky. Sportovní centrum bude dál využívat florbalový klub, školy, další oddíly i široká veřejnost. Ve Vsetíně se od 16. do 22. září uskuteční Evropský týden mobility. Město během něj připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, nám sdělila tisková mluvčí Jana Rašková.
11: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. V součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
10: A MFK Vítkovice ve středu přivítá v MOL Cupu Artis Brno. Zápas se odehraje od 16 hodin v ostravském areálu Vista. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Poté, co dohrávají Silverchair, otáčíme kolik času a můžeme nahlédnout do minulosti na události, které se odehrály právě 15. září.
1: Září léta páně 1968 se musela kapela The Doors na koncertě v Amsterdamu obejít bez své hlavní hvězdy Jima Morrisona a odehráli tehdy vystoupení pouze ve třech. No a důvodem bylo to, že Jim se na totožné akci, jenom o něco dříve, dokázal zhroutit během tanečních kreací, které předváděl během koncertu kapely Jefferson Airplane. Zapálil svůj oheň.
0: To museli být vrtochy.
1: To teda jo.
0: Pirulety. No nic, poskočíme. A to do roku 1988. Mark Knopfler tenkrát ohlásil konec kapely Dire Straits. Ale o 3 roky později už se pánové znovu sešli, dali se dohromady a vydali ještě jednu studiovou desku On Every Street.
1: Já ještě tohle ten příběh mohu dopovědět. Po definitivním odchodu Marka Knopflera v 90. letech kapela pokračuje i nadále, a to pod hlavičkou Dire Straits Experience. A to vlastně v sestavě, ve které částečně působí i původní členové právě z 80. let. No a pánům to hraje pořád dobře, ostatně loni jste si mohli zajít na jejich koncert v Praze a také v Brně.
0: No a já myslím, že v tuhle chvíli stačí taky trošku pohled do historie, abyste těch informací neměli moc. Kdybyste prahli po větší množství, tak klidně koukněte třeba na webovky Čas.cz. My se teď ale budeme věnovat další muzice.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Ano, a to začneme už dnes žít hokejem, protože právě 15. září 2026 bude vhozeno úvodní buly nového ročníku hokejové extraligy. Jestli se nepletu, bude to 34. ročník české samostatné soutěže a je tady mnoho otázek na úvod, jo?
2: Ano.
1: Takové ty základní samozřejmě obhájí Pardubice mistrovský titul. Kdo bude mít Černého Petra v podobě baráže na konci základní části? Který tým jako první odvolá trenéra? Nebo to letos dotáhnou všichni s trenérama až do konce?
2: To je asi těžko.
1: A co na to Jan Tleskaš?
2: No ano, mnoho otázek tady je takových. No a úplně prvním utkáním nové sezóny bude souboj Karlových Varů a Třineckých Ocelářů. Tudíž hned na úvod si Třinec udělal asi vlastně nejdelší štreku, aneb výlet zhruba 530 kilometrů, pokud to teda je vzali po D1.
1: Jste to vzali po D1 včera, tak doufáme, že už tam dneska jsou.
2: Ano.
1: A že se připravují na zápas. Jinak nás vlastně na úvod čeká repríza semifinále loňského ročníku. Dá se tedy říct, že Karlovy Vary začnou tam, kde skončili.
2: To bude pěkná pikoška. Určitě se bude jednat o zajímavé utkání. Oba dva celky za sebou mají ke všemu poměrně vydařenou přípravu. No poměrně. Velmi vydařenou, protože Karlovy Vary prohráli pouze jednou ze 6 případů a také Oceláři zaznamenali v přípravných zápasech pouze jednu jedinou porážku. 5x vyhráli a jedno utkání vlastně nebylo dohráno.
1: No, to bylo to smolné v Brně, no, které se nepovedlo jaksi a bylo nakonec ukončeno po první třetině, respektive Oceláři už nechtěli nastoupit po zranění Michala Kovaščíka a to znamená, že se bez něj musí obejít na začátku této sezony. Na druhou stranu, co jsem jim měl možnost vidět, velice dobře se prezentovali někteří mladí.
2: No, zejména to může být velká příležitost pro teprve 17-letého Benjamínka v týmku, Michala Lazovského. Ten si v přípravě řekl vlastně svými výkony o místo v kádru.
1: Fakt hrál dobře, líbilo se mi to.
2: Uvidíme, zda dostane příležitost třeba už dneska.
3: Co myslíte, v čem tkví příčina vašeho úspěchu?
4: No tak, hlavně jsme dali příležitost těm mladým, ale hlavně těm, který nekecají a umějí pořádně mátnout.
1: Takže připomínáme už dnes od 18 hodin byt energie Karlovy Vary versus HC Oceláři Třinec.
0: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rock. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
5: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
7: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
0: Čas Rock. Čas Rock.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
12: Tancuj, tancuj! Pozděj nás a plieskaj! slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.
13: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

Ahoj všem, tak jako každé úterý, i tohle to mám pro vás, Metalmány, jak na televizi Rebel, tak i na rádiu Čas Rock. A ústřední téma tohoto dílu jsou Secret Drive. Těším se na vás. Zbavoš.

0: V tuto chvíli můžeme vzpomenout na jednu velkou personu a to je Riko Casek, frontman kapely The Cars, také zpěvák, kytarista, ale producent, který bohužel mezi námi není od 15. září 2019, kdy zemřel v New Yorku.
1: Rodným jménem Richard T. Ocasek. No a jak asi bystrému posluchači napoví, tenhle ten chlapík měl české kořeny a to

0: po svém otci. Ten mimochodem pracoval jako systémový analytik pro NASA, což je docela netradiční zázemí vlastně pro, řekněme, budoucí rokovou hvězdu. V mládí se Rick s rodinou přestěhoval do Clevelandu, krátce studoval na dvou univerzitách, ale školu následně opustil, aby se mohl naplno věnovat hudbě.
1: A bylo to dobré rozhodnutí. Společně s Benjaminem Orem a dalšími založil v polovině 70. let kapelu The Cars, která se stala průkopníkem žánru New Wave a Power Popu. Kombinovali rock, moderní produkci a taky syntezátory. A tady se možná právě tady se projevily ty geny i jeho otce.
0: Asi jo.

0: Polish Ska Paul the Cars byl v roce 2018 uveden do rock'n'rollové síně slávy. Ale Rick nebyl vlastně pouze hudebník, věnoval se také výtvarnému umění, maloval a vystavoval své obrazy.
1: Ale pozor, taky zároveň trošičku mlžil, a to celé roky ohledně jeho věku. Schválně uváděl, že mu je méně, a teprve vlastně až po jeho smrti se zjistilo, že byl ve skutečnosti starší, než se celkově oficiálně uvádělo.
0: Když dobře vypadal, nebylo se řešit, že ano. Ať už ale bylo v jeho občance napsáno cokoliv, Rick Ocasek zůstává ikonou moderní rockové hudby. No a my si tohodle pána připomeneme v jedné z nejslavnějších skladeb. Tady jsou The Cars a jejich song Magic.
2: Posloucháte Ostrý buď.

0: třikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice. Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
10: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon.
11: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: Tři minutky po tři čtvrtě na osm nám na rádiu Šas Rok dohrávají Halloweeni a věc, která se jmenuje Never Be a Star.
1: Dneska ale mohou být i hvězdami všechny dívky, ženy a dámy, které se jmenují Jolany. Právě 15. září mají totiž svůj svátek.

0: Tohle jméno má slovanský původ a jedná se o překlad řeckého jména Helena, což znamená světlo. Ostatně jiní jmenoznalci se domnívají, že jde o maďarský prazáklad slova Jolean, který znamená správná a dobrá dívka. Tak si vyberte.
1: Joleano, jedna. Pravdou je, že Jolana nepatří v našich zeměpisných šířkách mezi nějak příliš časté. V řeči statistiky je to nějakých 6665 žen a to je posouvá na nějaké 188. místo.
0: Jsem chtěl říct, že jenom škoda, že tam není ještě o jednu více.
1: Jednu Jolanu někdo udělejte. Ano, a to, no.
0: Ať to máme pěkně, 6666.
1: No a Jolanek je tedy u nás, ne, víme kolik, ale věkový průměr 40 let.
0: My bychom tedy nositelkám tohoto jména chtěli za celou naší moderátorskou partu popřát, ale zgůte, pořádně si holky vaše úterý užijte, květinu ani dárek vám sice poslat nemůžeme, byť bychom rádi, ale jelikož dobrou muzikou neurazíš, tak vám alespoň pustíme kapelu Kern.

0: Kapela, která se pojmenovala po své sousedce Greta Van Fleet, dozněla na frekvencích rádia Čas roku 2 minuty před úderem 8 hodiny raní.
1: Jako Greta? Jako ta Greta?
0: Ne, to byla paní Van Fleetová.
1: Jo, paní Fleetová, no.
0: Fajn.
1: Myslíš, že má z toho radost?
0: Jo, prý jo. Ale původně jako nadšená údajně nebyla, ale potom se zašla...
1: Začaly chodit.
0: Potom si zašla na jejich koncert a řekla, že kluci jsou to moc šikovní, že hrajou moc pěknou muziku a stala se jejich faninkou, takže nenamítala nic proti. Jestli chodí tam ty Emmy, tak to nevím.
1: A už se nedivil. No nic, každopádně mi ten úspěch samozřejmě přejeme celé kapele, protože jim to hraje parádně. Ale já věřím tomu, že parádní muzika nás čeká také po 8. hodině, protože když se tady dívám z toho, co nás čeká, co nás nemine, tak vidím těžký kalibr.
0: Pan Magnum? Zazní také skupina, která se už v listopadu objeví na megakoncertu Rádia Čas, a to jsou Europe.
1: No já myslím, že bychom si mohli dát taky jednu pekelnou klasiku od Motorhead.
0: Rock Out.
1: No ale nejprve zprávy, a i v tuto chvíli je pro vás nachystal Martin Fabík, takže mu předáváme slovo do redakce.
0: A už přestaneme být tajní konečně?
1: No jo, úterý.
0: My jsme zapomněli, že máme úterý.
1: Nezapomněli, teď jsme to chtěli říct.
0: Aha, jo. Tak jo, tak dneska je
1: tajné úterý.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Hukvaldy ve směru na Olomouc. Stala se tady dopravní nehoda. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Vinohrady v ulici Žarošická. Srazila se tady 3 osobní vozidla. Na místě je policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Čas Rok. Zprávy.
1: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku může do roku 2030 kvůli umělé inteligenci zaniknout přes 300 000 pracovních pozic. Největší změny se zatím týkají hlavně IT a administrativy. To komplikuje hledání práce především mladým lidem bez zkušeností. Podle televize LTV Plus firmy stále více hledají schopnost samostatně přemýšlet, komunikovat a řešit problémy. Výhodou pro mladé proto může být praxe a zkušenosti získané už během studia.
2: Morava aktuálně.
1: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu v ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadů místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otýpka.
3: Dětské hřiště doplnili nové prvky, která mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
1: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky ním získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení. Zítra čekají hokejové fanoušky dva zajímavé zápasy. Frýdek Místek od 17 hodin v Maxalize hostí HC Slávy Praha v hale Polárka. O hodinu později pak HC Olomouc v Tip Sport Extralize přivítá Spartu Praha na zimním stadionu v Olomouci. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

rodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

0: A Čas Rock.
1: Ať už se nacházíte ještě v pohodlí domova, nebo máte namířeno do práce, či do školy, nebo do sámošky pro čerstvé rohlíky, jsme moc rádi, že u toho posloucháte Rádio Čas Rock. Na programu dne je 15. září, úterý, což mimo jiné znamená, že my někomu z vás způsobíme pocit radosti a ohromného štěstí. Asi už jste zaznamenali, že jsme tady v Ostrém budíčku za nějakou tu dobu existence vybudovali takovou tradici, kterou jsme pojmenovali Tajné úterý.
2: Vysvětlíme samozřejmě, kdyby někdo nevěděl. Ono, co si budeme povídat, není na to užít si nějakou akci zcela gratis, zadarmo, když nemusíte platit vlezné. A to bude tý případ i dnešní akce, protože budeme hrát o dva lístky na Tři tváře roku. Jedinečný koncert, kdy se na jednom pódiu objeví vlastně tři ikony české rockové scény. A budou to Fanny Michalík, Jaroslav Albert Kronek a Miloš Dodo Doležal.
1: Nějaký příbuzný? Fanny?
2: Mohl bych říct jo, že jo? Ale ne.
1: Neřekneš.
2: Ne. Tohle je mě zajímalo, jestli se jeho jako taky ptají, jestli třeba je se mnou rodin.
1: No, určitě se ho ptají, neustále. Tohle jedinečné trojkombo vystoupí už 10. října v Národním domě ve Frýdku Místku. Začátek akce je naplánován na 16. hodinu. No a jak už Tomáš zmiňoval, vy u toho můžete být zadarmo. V této hodince budeme tady na Čas roku totiž rozdávat dva lístky. Takže pozor.
2: Buďte vztyčení, do té doby si určitě můžeme dát nějakou muziku a třeba klidně českou, ale bude to kapela Rock Sor, než skončí show.
1: No tak jo.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
8: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
9: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.

0: Rock. Tajné úterý na rádiu Čas Rock je tady a jsme zhruba v takové chvíli, kdy jsme si řekli, že to můžeme odpálit Ivem.
1: No, tak já bych netvrdil zhruba, já bych řekl, že přesně úplně. Teď to
0: přesně
1: odpálíme.
0: Teď, tak, teď, tak.
1: Pro ty z vás, kteří to nepodchytili, tak dneska soutěžíme o dva lupeny na tři tváře roku, což je akce, která proběhne v sobotu 10. Co to je? Října. V Národním domě ve Frýdku Místku můžete být tedy u toho. Stačí, abyste se dovolali v tuto chvíli jakožto třetí v pořadí na telefonní číslo 725 33 1155.
0: Je to na vás. Tajné

0: Rádia Čas Rock.
1: Tak tajné úterý už není dávno tajné, jelikož zaprvé víme, o co hrajeme, a taky už víme, kdo vyhrál. A tím vítězem je Peťa, pokud se nepletu.
2: Ahoj.
3: Čau, krásné ráno přejeme, pro tebe to ráno určitě taky. Už krásnější no, je.
2: Je to lepší.
3: Ano. Protože
2: nejlepší nálada.
3: 10.10. tě čekají tři tváře roku. Kontrolní otázka, víš, které tři tváře to budou?
2: No to jsem neslyšel právě.
1: To je jedno, hlavně, že budou tři. Bude to Fanny Michalík, Albert Kronek a také Miloš Dodo Doležal. Takže takové trojkombíčko parádních muzikantů. 10. října v Národním domě ve Frýdku Místku, ty budeš u toho. Stupenky jsou dvě.
2: Dobře.
1: Koho vezmeš do party sebou?
2: Kolegu z práce.
1: Dobře,

0: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
2: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
3: Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
4: Stavebniny Janík.
5: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Tohle byla novinka pro tento týden, kterou vám představil Honza Prokeš. Za minutku bude 8:45. A tak bychom se mohli podívat také, co se dá při dnešku oslavit. O tom, že jmeniny mají všechny Jolanky, to už jsme říkali, ale jako obvykle se dá oslavit i něco navíc. No a ta první věc na seznamu se bude jak Tomášovi, tak určitě všem ostatním líbit, protože máme něco dobrého k snědku, jak už to tak bývá, jedná se o velmi chutný pokrm, který tím pádem ale samozřejmě nespadá do kategorie těch nejzdravějších. Slavíme totiž den dvojitého cheeseburgeru. Mám tady ukázku.
1: A víš, jak říkají, čtvrtlí bráku se sejrem.
2: V Paříži?
1: O němu neříkají čtvrtlí brák se sejrem.
2: He, mají tam metrický systém, věděli by kulovice, to čtvrtlí brák.
1: Tak jak teda?
2: Říkají mu Royal Sear.
1: Royal Sear?
2: Jo.
1: A co Big Mac?
2: Big Mac je Big Mac, ale říkají Le Big Mac.
1: Le Big Mac.
3: Tak jako proč si nedát, že jo, takový je cheeseburger, i když, proč říkáš nezdravé jídlo? Když si tam dáš rajče, mě to dostane jiný nádech přece, ne?
0: Jo, nicméně okurku nezapomeň.
3: Hlavně okurku. Nicméně, když nemáte chuť na hamburger nebo na cheeseburger, tak si můžete dát i sírový toast.
4: Slyšte, slyšte, co je kraní krmy?
5: Toast.
4: Nerozumím tobě ničeho, Marge.
5: Starodávný toast.
4: Juhu.
0: No a také bychom si mohli dát něco na zapití. K dispozici bych měl Národní den crème de menthe.
3: Demente?
0: Ne, demente, ano. Což je sladký, osvěžující, chutný, smaragdově zelený a zároveň alkoholický nápoj s mátovou příchutí.
3: No a když nemáte crème de menthe, tak si dejte jednoduše zelenou, to nikdo nepozná.
6: Zelenou jízdo tu má.
3: No já, když jsem naposled pil zelenou, tak jsem potom byl jak demente trošku. No,
0: stolomtal tady.
3: No já jsem to tam zabíchal s kalvanou, jsem to
0: říkal. Jo. I zim, ne?
3: No ale jdeme dál, máme tady ještě jednu věc, která připadá na 15. září a to je den Greenpeace. Někteří Greenpeaceáci své poslání berou velmi vážně, někdo třeba až trošku jde za hranu, takže těm vzkazujeme opatrně s tím lezením na komín hlavně jako, jo?
0: Ano, abyste se potom dostali dolů.
7: Povídám ti, pojď dolů.
8: Povídám ti, pojď nahoru.
0: No jo. Tak to bylo několik svátků, které se dají při dnešku oslavit. Ještě tady mám jeden. Na dnešek připadá den s podtitulem Vyrobte si vlastní klobouk. Takže pokud byste neměli odpoledne do čeho píchnout, tak si můžete něco uháčkovat, uplést, nebo se strojit jakýmkoliv způsobem, inovacím, nedáváme žádné meze.
3: A když se vám to povede, tak to zapíte dementé.
9: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček.

0: Killswitch Engage.
1: Správně. Kapela, která před dvěma lety na podzim vystoupila také v Praze a možná někteří z vás jste byli přítomni na místě, protože to byla opravdu parádní záležitost.
0: Hlavně kapela stálice metalcore scény a jako, ano. Když to vemu já z osobního hlediska, tak vlastně jedna z těch, která mě uvítala do tohohle žánru. Mm-hmm. To se psal někdy, já nevím, 2004, 2005 asi. Ježiš, to už je doba.
1: No, tak povívejme.
0: Ježiši, no, tak. Ale my jdeme dál a další dobu zapíšeme tady společně na Rádiu Čas rok po deváté, protože pro vás chystáme další hromadu muziky a bude to třeba klasika, která zase ovlivnila generace přede mnou, věřím tomu. Mm-hmm. Manowar.
1: Zabrousíme ale ještě hlouběji do minulosti, a to s výpomocí kapely Wasp.
0: A dáme si taky jeden kousek od hudebních šikulů Perfect Circle. Nejprve ale dostane přednost Martin Fabík, který pracoval, sepisoval, nahrával, a proto si teď poslechneme jeho výsledek v podobě zpráv a také přehledu dopravy.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
7: Majepneu.cz a jedeš dál.
8: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
9: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.

0: Aktuálně si dávejte pozor v Bašce na Frýdeckom Místecku, na silnici poblíž oblasti Kunčičky u Bašky. Stala se tady vážná dopravní nehoda 6 osobních vozidel. Na místě jsou záchranné složky. Hrozí omezení provozu. Dále se řeší velká nehoda v Brně v ulici Veveří. Srazila se tady tramvaj a 5 osobních vozidel. Na místě je policie. A pozornost mějte i v oblasti Brno-Vinohrady v ulici Žárošická. Střetla se zde 3 osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré ráno, rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku letos výrazně přibylo lidí nakažených žloutenkou typu A. Hygienici od začátku roku evidují téměř 1500 případů, nejvíce na Jižní Moravě a v Praze. Nemoc se snadno šíří hlavně tam, kde se lidé pohybují ve větším počtu. Základem prevence je proto důkladné mytí rukou a pomoci může také očkování.
1: Morava aktuálně.
0: V Bohumíně se dnes chystá nová vlna solidarity. Místní spolek Alma Mater se přidává k celostátní výzvě na pomoc 5letému Jindrovi, který bojuje s akutní leukémií a potřebuje transplantaci kostní dřeně. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Lidé z Bohumína a okolí mohou rozšířit registr potenciálních dárců v úterý 15. září od 12 do 17 hodin, kdy Alma Mater otevře své registrační místo v Solné jeskyni ve Vrchlického ulici. Zápis do registru není nikterak složitý, stačí podstoupit jednoduchý stěr z úst pomocí tyčinky a vyplnit zdravotní dotazník. Celý proces zabere jen několik málo minut.
0: V Olomouci připravují nové centrum pro teenagery. Vzniknout má v hlavní budově městské knihovny na náměstí Republiky. Nabídne klidné místo k odpočinku, stolní i počítačové hry, knihy nebo komiksy. Chybět nebude ani kuchyňka a bezbariérový vstup. Pokud vše půjde podle plánu, stavět by se mohlo začít příští rok. A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy zvládli i třetí zápas. Slovensko porazili 3-0 a díky tomu mají jistý postup do osmifinále. Nejlepší výkon předvedl kapitán Patrik Indra, který získal 18 bodů. Ve skupině Čechy ještě čekají favorizované týmy Itálie a Slovinská. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč?
4: Protože je ráno.

0: Jestli jste začali pořádně vnímat až teď, protože jste neměli čas, tak vězte, že máme 15. září úterý a k tomu, kde mám, tady mám hodiny, 9 hodin 14 minut. No a my se taky můžeme společně podívat tady na Rádio Čas Rock, které známé osobnosti se narodily v tento den.
1: Ano, a dneska zůstaneme v filmové branži, protože neuvěřitelných 80 let už má například americký herec Tommy Lee Jones, který se proslavil například díky filmům Batman navždy, Muži v černém, Uprchlík, anebo Tahle země není pro starý.
2: Rosenberg mluvil o galaxii na Orionově pásu, co to je?
3: Zkoušej si cirkusový číslo, ano?
0: Společnou oslavu si klidně může uspořádat se svým teoreticky kolegou, nebo respektive nadřízeným, a to je scenárista a režisér Oliver Stone, který má taky narozeniny dnes, no a to je chlapík, který se nikdy nebál píchnout do vosího hnízda, co se týče nějakých názorů, a co se týče filmu, tak stál za Oscarovou četou, nebo za Tarantinovským Takový normální zabijáci, anebo natočil film zachycující kariéru kapely The Doors.
4: Jim Morrison, the god of
1: rock. Tak to byly dva dnešní z oslavenců. Pokud slaví také někdo z vás, posluchačů Rádia Čas roku, klidně se přiznejte, nestyďte se, dejte nám vědět. Napište nám na náš WhatsApp, nebo pošlete SMSku a my vám za odměnu třeba zahrajeme písničku na přání. A nebo taky ne, ještě uvidíme. Teď jdeme každopádně zpátky do našeho playlistu, kde už se chystá Alice Cooper.

0: Tohle byl syn slavného to muzikanta Wolfgang Van Halen. Mamut, který se říká jako Mamut.
1: Mamut, no.
0: Mamut. Pojďme se podívat na to, co se dá podniknout o víkendu, protože, a už jste to možná i zaznamenali, čeká nás veliká akce. Už tento víkend proběhne v pořadí 26. ročník dnů NATO a zároveň 17. ročník dne vzdušných sil armády České republiky. Velká to přehlídka, která bude k vidění na tradičním místě v areálu letiště Mošnov.
1: Konkrétně 3 dny, 22 hodin, 50 minut, 57 sekund, kdybyste chtěli vědět. Tak, ale vůbec poprvé se na mošnovském nebi v rámci dnů NATO předvedou třeba strategické nadzvukové bombardéry. A diváci se mohou těšit také na britskou akrobatickou skupinu Red Arrows, stíhací letouny Tornado, transportní letoun Embraer KC-390 Millennium, anebo taky moderní tanky Leopard. Bude opravdu co k vidění.
0: To máš pravdu. A vlastně můžeme doporučit, abyste si pro lepší orientaci v čase a prostoru a také v tom, co se tam bude dít, stáhli aplikaci, a nebo pokud se budete nacházet někde poblíž, alebo taky vzdáleně, to je jedno, můžete si pustit speciální vysílání Rádia Čas. Na místě budeme totiž, jak už se stalo zvyklostí, i s mobilním studiem, ze kterého budeme přímo z letiště po celý víkend přinášet aktuální informace o třeba dopravní situaci nebo také o dění na dnech NATO 2026. A to speciální vysílání budete moci poslouchat třeba online prostřednictvím aplikace Dnů NATO.
1: Takže nezapomeňte už tento víkend 19. a 20. září.
2: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje. Čas rok. Čas rok.
3: Faktury, faktury, faktury.
4: Trápí vás factoring?
3: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
4: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
3: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
4: Acema pokryje jakékoliv financování.
3: No tak to beru.
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
6: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: Dvacátá věta rádia Čas Rock.
1: No nám to tady letí, dneska koukáme, už máme 3 minutky po 9:30, to znamená, že ostrý budíček pomaličku míří do finiše, ale nezůstaneme dlužní ještě jedné věci a to je volání v rámci soutěže Zlatá věta.
2: Zavoláme Lence, takže všechny Lenky, které jste se zaregistrovali do soutěže Zlatá věta na našich stránkách časrock.cz, tak zbystřete, protože jedné z vás právě v tuto chvíli budeme volat. Já si jenom zkontroluji to číslo, jestli ho mám správně.
1: Já vám mezi tím třeba můžu něco říct, třeba když jsem se ráno zbudil, tak se mi nechtělo stávat. Dobře, já to dopovím někdy příště.
2: To byl velmi poutavý příběh, takže mi líto tě rozbourat, ale někdy si o tom můžeme popovídat. Nestihl
1: pointu, no. Víš, teď mám čas, než to zvedne Lenka.
2: Lenka třeba ještě spí? Tak, necháme to prozvonit ještě 3krát a dost, jak si říkáš, že? Takže 2. Ale bohužel, Lenka nebere, musíme to položit. A tak tisícovka zůstává tady na stole pro Tomáše.
1: Už pro mě zrovna.
2: Tak, jako.
1: Jo, dobře, beru.
2: Nechceš? Vezmu si já?
1: No.
2: Ne, samozřejmě, peníze si nenecháváme my. Postupuji do dalšího kola. Dneska se bude soutěžit ještě 4krát, takže vy, kteří jste se přihlásili do Zlaté věty a znáte její znění, máte možnost z dnešního vysílání ještě vytěžit nějakou tu kachli.
1: Určitě. Do té doby další muzika, co si tam dáme?
2: Perfect Circle.
1: Tak to tam dej.
2: Stačí říct.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Časrok. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.

0: stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
1: Metalmania! Metalmania! Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: My jsme v této hodině s Tomášem mluvili o tom, kdo pak dneska ze slavných osobností slaví narozeniny, ale máme tady i osobnost z řad našich posluchačů, která má taky důvod k oslavě. No a dost možná na dotyčnou tedy v tomto případě bude doma čekat třeba dort, balonky, klaun, skákací hrad, co já vím, slon, tak kdo ví co ještě.
1: Minimálně asi ségra, že jo? Protože napsala nám Renča, která píše: dobré ráno, pánové, dneska slaví moje milovaná sestřička Markétka a tak bych jí chtěla za celou rodinu a kamarády poblahopřát vše nej. Ať se těší, až přijde z práce, doma jí totiž bude čekat překvapení. Prosíme o muziku od její oblíbené kapely Pearl Jam. Díky moc.
0: Tak my se k zástupu gratulantů připojujeme a zároveň to tady pro dnešek balíme. Ostrý budíček finish, pokládáme mikrofon a odcházíme.
1: Dobře, tak jo, zítra ráno před 6 budeme zpět.

0: Čau ve spolek rockeři, 10. hodina je tady a to znamená, že ve studiu Rádia Čas Rock dochází k výměně za mikrákem, od kterého vás všechny zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brokeš. Máme toho před sebou hodně, tak to nebudu zdržovat a pustíme se do toho. A to pěkně ve velkém stylu Halloween, nebudou chybět Beast in Black. Tak to nějak bude na rádiu Čas Rock vypadat. K tomu Milan Gilnar z Horoskopy, Zlatá věta, ale taky Martin Fabík se zprávami. Tak mu dáme slovo, já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
7: Stále si dávejte pozor v Bašce na silnici poblíž oblasti Kunčičky u Bašky. Stala se tady vážná dopravní nehoda. Na místě jsou záchranné složky. Taky se stále řeší velká nehoda v Brně v ulici Veveří. Srazila se tady tramvaj a 5 osobních vozidel. Na místě je policie. A pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Brno-Židenice v ulici Nezamyslova. Tramvaj se střetla s osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás Martin Fabík. V Česku se zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Vláda schválila zvýšení věkové hranice z 18 na 21 let a nově ho nebude možné kupovat přes internet. Přísnější budou také požadavky na jeho kvalitu, bezpečnost a označení obalů. Cílem je omezit dostupnost kratomu a snížit rizika spojená s jeho užíváním.
9: Morava aktuálně.
7: V Ostravě Dubině se po rekonstrukci otevřela moderní sportovní hala. Nově nabízí lepší podmínky pro sportovce, kvalitnější povrch, nové osvětlení i pohodlnější tribunu pro diváky. Sportovní centrum bude dál využívat florbalový klub, školy, další oddíly i široká veřejnost. Ve Vsetíně se od 16. do 22. září uskuteční Evropský týden mobility. Město během něj připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, nám sdělila tisková mluvčí Jana Rašková.
10: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. V součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
7: A MFK Vítkovice ve středu přivítá v MOL Cupu Artis Brno. Zápas se odehraje od 16 hodin v ostravském areálu Vista. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a my se teď s Milanem Gelnerem mrkneme na to, jaké, že to úterý bude.
1: Úterý bude dnem s velkou převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Zdobit by nás měla nápaditost a myšlenková čilost, také akčnost a ochota jít do akcí. Pozor bychom si měli dávat na prožívání vyhrocených emocí a na milostné karamboly. Co se týká jednotlivých znamení, tak váhám budou přát hvězdy v oblasti hravosti. Bodnáři se budou častěji setkávat s nedorozuměními a blíženci budou zaměřovat svou pozornost na pohybové aktivity. Býci si budou častěji dopřávat luxus relaxace. Pany budou mít možnost si něco zásadního s někým vyříkat a kozorozy by měli zaznamenat své zvýšené charisma. Ryby budou mít potřebu vyrazit někam do přírody či samoty. Štíři mohou častěji narážet na nějaké podvody či podrazy a raci mohou mít dojem, že nejsou dostatečně oceňovány jejich aktivity. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner. Rádio Čas.

0: Čas rok. Tam za sportem.
1: Ano, a za tím sportem se tentokrát na rádiu Čas rok vydáme do ostravského hangáru, který nabízí lezecké stěny různých obtížností, a to o rozloze úctyhodných 1500 metrů čtverečních. Ty stěny jsou jak pro zkušené borce, ale taky pro obyčejné začátečníky a nebo děti. No a ty se tam můžou mimo jiné vyřádit taky ve svém koutku a rodiče si k tomu můžou v klidku dát v bistru skvělé kafíčko. Otevřeno je od pondělí do neděle, a to až do 22. hodiny, takže jestli, přátelé, nevíte, kde třeba ty svoje ratolesti, jak se patří, vybít, tak tady je možnost. No, ale my se budeme dál věnovat muzice, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Doubleheads a taky Saigon Kick. Za chvíli jsou tady, pěkné dopoledne.
0: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio. Rock má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas rok. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Čas rok. Čas rok.
2: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Tancuj, tancuj!
4: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Trash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.
1: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Jackovi.
5: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
1: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
5: No ale bude toho určitě více v ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6 ráno.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: AC/DC, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a my si budeme hrát podle Dušana, kterého zdravím.
1: Čau, zdravím všechny.
0: Nazdar, nazdar, Dušané, tak ty ses mi tady chlubil, že máš něco nového.
1: Jo, jo, no, nafasoval jsem nový vůz.
0: Ale.
1: Na ten rozvoz, no starý už stal za nic,
0: takže za nic, jo?
1: Takže padnul za vlast.
0: Jo tak, já myslím, ať je to rychleji u těch spotřebitelů, ne?
1: Ne, to ne, ale kvalitněji to určitě bude.
0: Takže už to i chladí, jo, na korbě?
1: No, to taky ne, ale tak je to, je to prostě nové.
0: Ty se máš. Tak jo, takže to máme nachystáno, muzika. Rammstein komu?
1: No, tak pozdravím dneska do kuchyně, do radně, oni určitě budou poslouchat, protože jsme naladili konečně pořadné radio, jeden kuchařina dovčí, takže to posloucháme.
0: Zdravíme tam.
1: No pro tebe samozřejmě a pro všechny, co poslouchají.
0: Velké díky, tradiční otázka, co se veze?
1: Vepřo, knedlo, zelo a sýrový špíz.
0: Vím, ale dáváte teda. A co ty dneska jsi vybral k tomu obědu? Obojí dvě.
1: No tak já dneska ten špíz výjimečně, no. Jo. Já můžu furt to vepřové.
0: Ty knedle do sebe válit, že?
1: No právě.
0: Dobrá, tak jo, tak měj se hezky auto, ať slouží šťastnou cestu a zase někdy.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Díky, čau. Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
1: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Jedu vlakem Českých drah.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Úterý 8:00 až 9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Za dvě, no, skoro za minutku a půl už bude 11 hodin a my budeme na Rádiu Čas Rock pokračovat. A to ve společnosti Papa Roach nebudou chybět Dream Evil. A do třetíce White Snake. Tak, čeká nás zlatá věta, 1000 korun, co říkáte. No a taky mám pro vás nějaký tip, kam si vydat za zábavou, za muzikou. No uvidíme, co všechno se do toho vleze. Každopádně, tak to na Rádiu Čas Rock bude vypadat po zprávách. Tip přináší kdo jiný než Martin. Ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
4: Čas Rock.
1: Čas Rock.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Majerpneu.cz. A jedeš dál.
8: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
9: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. Na Zlínsku v ulici Třída Tomáše Bati stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost se vyplatí i v ulici Kvítková. Dodávka se srazila s osobním autem. Hrozí zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas Rock. Zprávy.
10: Zdravím rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku může do roku 2030 kvůli umělé inteligenci zaniknout přes 300 tisíc pracovních pozic. Největší změny se zatím týkají hlavně IT a administrativy. To komplikuje hledání práce především mladým lidem bez zkušeností. Podle televize LTV Plus firmy stále více hledají schopnost samostatně přemýšlet, komunikovat a řešit problémy. Výhodou pro mladé proto může být praxe a zkušenosti získané už během studia.
12: Morava aktuálně.
10: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu v ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadů místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otýpka.
13: Dětské hřiště doplnili nové prvky, která mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkání. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
10: Zoologická zahrada na Svatém kopečku u Olomouce má další lákadlo. Skončila tu rekonstrukce voliér pro papoušky naproti euroasijskému safari. Opravy trvaly necelý rok a voliéry díky ním získaly novou střechu, fasádu i přírodnější vybavení. Zítra čekají hokejové fanoušky dva zajímavé zápasy. Frýdek Místek od 17 hodin v Maxalize hostí HC Slavii Praha v hale Polárka. O hodinu později pak HC Olomouc v Tip Sport Extralize přivítá Spartu Praha na zimním stadionu v Olomouci. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.

0: Ano, posloucháte Rádio Čas Rock, které i dnešním dnem pokračuje v soutěži Tajná věta, ve které máte možnost opět za jeden telefonát vyhrát rovných 1000 korun českých. Hrajeme každý všední den od rána do večera, vždy 6x denně, a to už je, si myslím, velká šance, že se zadaří vám, kteří jste se zaregistrovali na našem zbrusu novém webu. Znění té dnešní věty je takové. Rock v uších a prachy v kapse. Takže poznamenat, no a já vám přeju co jiného než hodně štěstí.
1: Zlatá věta Rádia Čas Rock. Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz Čas Rock.

0: rádiu Čas Rock.
1: Ano, jsou tady další rockové tipy, ve kterých se tentokrát vydáme na mošnovské letiště, kde se budou už tuto sobotu a neděli konat Dny NATO 2026. Celá řada taktických ukázek, hromada letadel, předváděcí akce, možnost vyzkoušet si, jaké je to být hasičem, nebo já nevím, záchranářem, no prostě bohatý program pro celou rodinu a to všechno bez vstupného. Mimo jiné, už dneska se začnou na letiště Leoše Janáčka slétávat první F-16 a další brka, které tam budou i nacvičovat to, co s čím se tam budou po víkendu chlubit. Všechno podstatné je na NATO Days 2026, tak si tam skočte, no a budete co? No přece chytří jak rádio. Pojďme dál, Coldplay, anebo kdo tam je dál? Coldplay anebo Accept, tak to jsou pro změnu umělci, kteří jsou v playlistu Rádia Čas Rock nachystaní do těch následujících minut. Tak si je, jak se patří, užijte.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas Rock. Čas Rock.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Ovšem, tak jako každé úterý, i tohle to mám pro vás, Metalmány, jak na televizi Rebel, tak i na rádiu Čas Rock. A ústřední téma tohoto dílu jsou Secret Ride. Těším se na vás. Zbavoš.

0: Rock.
1: Ano, přesně tak, na rádiu Čas Rok pokračujeme v soutěži Zlatá věta, v ní se hraje 6x denně od 6 do 18.00, no a já se pokouším dovolat Tondovi, který se zaregistroval na webu rádia Čas Rok. Toníku, jsi tam, čau.
2: Ahoj Hanziku, jsem tady, jo, určitě, každopádně.
1: Nazar, Tondo, ale zvonilo to nějakou chvilku, tak co, ty jsem tě někde zastihl? Nejlíže?
2: Určitě. Já jsem nemohl vycouvat z telefonu, víš, jak to chodilo, ono to, ty moderní telefony jsou takové trošku divné, no, my starší ročníky, však to znáš, no.
1: Ano, znám, ale nakonec to dobře dopadlo, co se týče toho hovoru, ale jestli budeš mít 1000 korun na účtu, to záleží teď na tobě. Znáš dnešní výherní větu?
2: Určitě, každopádně, Honziku.
1: Tak pojď.
2: Rok v uších a prachy v kapse.
1: Kamaráde, co k tomu dodat? Nic, jenom že 1000 korun ti za pár dní přistane na tvém účtu. Velká gratulace, co ty na to?
2: Děkuji ti moc krát, kamaráde.
1: Děkuji mi, z cizího krev neteče, jak se říká, to potom tomu sponzorovi, ten bude zazní na konci toho našeho spotu. Tak, zeptám se, kdy jsi se registroval na webu Rádia Čas Rok?
2: Kamaráde, asi druhý den po tým, co si to vydali.
1: Aha, takže jo? A jinak, co říkáš na ten náš nový web?
2: I ty je krásný, je nádherný, je to přehlednější. I playlist, sice už jako jsem rocker, ale už zapomínám i pár skladeb, víš, takže ta stará klasika mi nějak musí být. No.
1: Jasná zpráva. A co se týče toho playlistu, tak určitě do něho budete moci zasáhnout i vy. Ale teď si vybral Harley ještě navrch, takže komu?

0: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
3: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Novina, co si budeme povídat? Za chvíli bude pravé poledne, jestli máte před sebou dnešní obědové menu, tak se třeba pochlubte, co máte dobrého, a já vám k tomu taky nabídnu něco na zvuk. Chybě Bon Jovi, taky Home. Tak jako Tarja Turunen. K tomu jedna neodolatelná nabídka, no a taky se mrkneme do kalendáře, kdo je dneska slaví, cože se stalo a tak dále, je to o hodně, nebudu to zdržovat, přeju ještě jednou dobrou chuť a pěkné odpoledne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. V RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP, zdravotní pojišťovna.
4: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Problémy jsou v Olomouci, v ulici Studentské bourala hned 3 osobní auta. Zdržíme se taky u Buchlovic na hlavním tahu ze Starého Města do Brna. Tady bouralo osobní auto. A problémy jsou i v Brně, v ulici Merhautově. I tady buďte opatrní.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Dobré úterní poledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na vysokých školách začíná nový akademický rok, otevírají nové studijní programy, některé rozšiřují ubytovací kapacity. Poptávka po kolejích ale podle televize LTV Plus stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpírání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnili pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
0: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. Zlínský kraj podpoří další 4 projekty malých obcí. Jejich celkové náklady přesáhnou 680 milionů korun. Formou půjčky jim poskytne více než 21,5 milionu. Jednomyslně to schválili krajští zastupitelé. Hokejisty Vítkovic čeká první domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají hosty z týmu HC Kladno. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v ostravské Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

Druhý den v týdnu, no a ten byl dneska šťastným pro Petra z Uherského Hradiště, kterého jsme poslali úplně zadarmo na opravdu unikátní koncert s názvem Tři tváře roku. Ten se bude konat 10. října ve Frýdecko-Místeckém národním domě a objeví se na něm, jak Miloš Dodo doležal, tak Jarda Albert Kronek a Fanny s kapelou. No a pokud byste v soutěži Tajné úterý taky chtěli zkusit štěstí, tak můžete, a to zase příští týden, kdy vám mezi 8. a 9. hodinou ráno Tomáš s Ivošem za prvé prozradí, o co se bude hrát, a za druhé vám dají možnost dovolat se do studia na číslo 725 33 11 5 5. No tak samozřejmě přeju všem, kdo si dovolají, no nedovolají, hodně štěstí, pozorně poslouchejte, ať to nezmeškáte, byla by to totiž veliká škoda. Já vám držím palce, no a nabízím další pecky, tentokrát v podání The Black Keys, anebo kapely Bon Jovi, která se nám už pomalu, ale jistě rozjíždí.

0: No to byly The Black Keys. No a víte co, my se teď podíváme do kalendáře, který k tomu 15. září nabízí třeba událost z roku 1956, kdy byla v Praze založena společnost Sazka. O 20 let později byla v Brně představena z brusu nová Škoda jak 105, tak 120 a v roce 2000 byly v Sydney odstartovány olympijské hry. Svátek mají Jolany, narozeniny třeba Werner Lička, Tommy Lee Jones a nebo zakladatel kapely Motorband Libor Máča Matějčík. Tak všem oslavencům všechno nejlepší, no a my si toho posledního jmenovaného za chvíli na Rádiu Čas Rok dáme v plné parádě. Tak vydrž prťka, vydrž!
1: Rádio Čas Rok, pravé rokové rádio. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rok. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
1: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
8: Lautra. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.
0: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Jackovi.
9: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
0: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
9: No ale bude toho určitě více v ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6 ráno.
1: Ostrý budíček.

0: The Unity, s tím jsme se na rádiu Čas Rok dostali k písničce Na přání. Radíme, zdravíme tě, ahoj.
1: Ahoj Honzo a všichni rockeři, zdravím vás.
0: Nazdar, nazdar. Tak, jak se máme dneska?
1: Jo, do pohody.
0: Je to v klidočku.
1: Na zahrádce.
0: Na zahrádce, co pak, listí?
1: Listí taky. Podělí cibuli a tak, no. Od 10 do 11, no, pak tak. Budeme čekat ještě skupinka, no.
0: Jo, takže všechno to bude na pohodu. Oběd už jste taky stihli?
1: Jo, oběd jsme stihli.
0: No, výborně. A teď ta zóna A, bratislavské děvčata, komu?
1: No, všechny, co mě znají. No a tak, všem na pohodu.
0: Všem na pohodu. Tak a odpoledne? Po skupince? Nějaké volníčko bude?
1: Nevím, co budu dělat ještě.
0: Poslouchat rádio Čas Rok, že? Tak to nás moc těší. To nás moc těší.
1: Provedu.
0: Tak jo, radíme. Velké díky, měj se hezky, drž se a zase někdy. Čau.
1: Ahoj.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: hlásení dělat víc toho do této hodiny opravdu nevmyslné. Ale nahažte flintu do žita, rockeři, protože jedeme dál. A to z Gamma Ray, Billy Idol. A budou taky Gatsmack. Kromě toho, novinka týdne, Rádia Čas Rock. No a budeme pokračovat ve Zlaté větě, ve které se opět bude hrát o 1000 korun českých. Tak nastražte uši, mrkněte na telefonu, jestli je máte dostatečně nabité, protože se vám můžou za malou chvíli rozeznít. Hodně štěstí ve hře a pěkné odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Majepneu.cz a jedeš dál.
4: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu typy? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
5: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
7: Aktuálně se zdržíme ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na hlavním tahu z Frýdku Místku na Ostravici stojí tady odstavené auto. Nehoda dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Cejl. Nákladák s osobákem tady blokují provoz. Zdržíme se i v Olomouci v ulici Studentské, kde se srazila hned 3 osobní auta. A bouračka nás potrápí taky na Uhersko-Hradišťsku. Na trase Staré Město Brno u Buchlovic. I tady si dávejte pozor.
8: Rádio Čas Rock. Právě.
7: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za bydlení si nejspíš připlatíme, ceny energií totiž dál rostou a navíc se blíží topná sezóna. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina, domácnosti tak nejspíš budou muset připlatit až několik tisíc korun ročně.
9: Morava aktuálně.
7: Ostrava má nový sportovní a vzdělávací areál. Vznikl u střední školy profesora Zdeňka Matějčka v Porubě. Zhruba za 12 milionů korun ho nechal vybudovat Moravskoslezský kraj. Součástí areálu je i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na Vsetíně už zítra začíná Evropský týden mobility. Potrvá až do příštího úterý. Město připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, prozradí mluvčí Jana Rašková.
10: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. Součástí bude i možnost zdarma cestovat MHD po Vsetíně.
7: Hokejisty Vsetína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají se Zlínskými Berany. Zítřejší derby se hraje od 17:30 odpoledne na Lapači na Vsetíně. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a my si teď dáme z brusu nový kousek. Jak to? No, protože je tady novinka týdne.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok, toto je novinka týdne.

0: Zlatá věta rádia Čas rok.
1: Tak a na rádiu Čas rok pokračujeme v naší zlaté větě a já bych měl mít na drátě Dášu, ahoj.
2: Ahoj Honzo.
1: Zdravím tě, Dáši, tak jak se máme?
2: Máme se dobře.
1: Ještě pracujem?
2: Ještě pracujem.
1: Do kolika?
2: Až dopracujem, tak máme padla.
1: Dobře, tak to nebudeme probírat. Tak, víš, proč ti volám?
2: Ano, chceš slyšet kouzelnou větu a já ji dneska vím.
1: A ty ji dneska víš, tak já zeslabím podkres a ty nám ji teda řekni. Teď.
2: Rok v uších a prachy v kapse.
1: No výborně, není to vítr v kapse, super, jak podle toho filmu, ale jsou to prachy v kapse a tvých je 1000 korun českých. Co ty na to?
2: Děkuju moc, jste super rádio, poslouchám vás každý den, televizí ne, ale vás jo.
1: Je, tak to nás moc a moc těší. A i teď
2: ráno
1: v práci
2: vstanu.
1: Hraje rádio Čas rok?
2: Ano, ano, ano.
1: A kde to je?
2: Sklad Jeka Animal z Bystřice.
1: Tak tam hraje rádio Čas rok. A nejsou na tebe tam třeba zlí, že oni poslouchají, chtějí poslouchat něco jiného?
2: To nevím, to uvidím.
1: Nemají nárok. Tak jo, takže moc ti, Dášo, gratuluji, 1000 korun je tvých a můžeš ještě někomu poslat Billyho Idla.
2: Všem, co pracují dneska v práci Věka Animalsu a Mírkovi a Tomášovi.
1: To jsou spolupracovníci v tí nejbližší dál, nebo kdo to je?
2: Manžel a syn.
1: Jo, takhle, tak ty taky
2: a
1: zdravím.
2: A vám do radia.
1: Jo, a těm si neměla říkat, jestli vyhrála litr. Zas budou něco chtít.
2: Tak to jo, máš pravdu.
1: Ale tak dobře, ještě jednou velká gratulace z našeho promo oddělení, se ti ozvou co a jak, kde poslat penízky a ty další podrobnosti, jo?
2: Ano,
1: tak fajn, děkuju takže moc. Gratulujem, měj se krásně, ahoj.
2: Super rádio.
1: Děkujeme taky, za slova chvály, tak jste to slyšeli, rokeři, je to jednoduché. Stačí si rozkliknout www.časrok.cz, tam najdete registrační formulář do naší zlaté věty, vyplnit, vypsat a pak jen čekat, jestli náhodou nezavoláme, tak jako já jsem právě teď to udělala Dáši. Tak jo, gratulace, držím palce.
0: Zlatá věta rádia Čas rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Rádio Čas rok. Rádio Čas rok. Rok má koule. A zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas rok.
3: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90 a podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojahruska.cz.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

čas, rok, 2 minutky po půl druhé, nebudu to zdržovat. Jdeme na písničku na přání 725 33 1155.

a číslo 7233111555, to jsem vám navídl k tomu, abyste si zavolali nebo napsali písničku na přání. No a tu druhou variantu tak tu využil Jirka. Nazdar Hanzi, zahraj prosím tě všem, kterým už pomalu, ale jistě končí ranní směna. Ale začíná za malou chvíli aspoň mě ta druhá doma na zahradě. Velké díky, k tomu bude hrát Rádio Čas Rock. To nás těší, tady to je. Čas Rock. Čas Rock.

0: domácí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy.

0: Přijděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Plány velké, ale nářadí chybí?
6: Neinvestujte Majland do koupě.
5: V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dampry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
8: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
9: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock.
10: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Dvoje ráno.

Další z těch nesmrtelných melodií, Kysáci na rádiu Čas Rock těsně před 14. hodinou. A v těch následujících 60 minutách Limetal, taky Gary Moore.

0: Pozvánka na jednu hodně vychytanou akci, která se bude tady kousek od nás konat už tuto sobotu. Takže jestli nevíte, co s víkendem, zůstaňte s rádiem Čas Rock. Velice rád vám prozradím, kde, co a jak. Tak, pěkné odpoledne.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
6: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: S problémy musíme počítat u Frýdlantu nad Ostravicí. Na hlavním tahu z Frýdku místku na Ostravici tady stojí porouchané vozidlo. Vážná nehoda se řeší v Mikulově na Břeclavsku v ulici Hraničářů. Osobní auto tady srazilo chodce, nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři. Dvě auta pak bourala v ulici Cejl v Brně, srazil se tu nákladák s osobním autem.
2: Rádio Čas Rock.
7: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli dvoudenní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku, Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
8: Morava aktuál.
7: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu na ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadu místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otipka.
9: Dětské hřiště doplnili nové prvky, která mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které je v centru celé lokality, přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
7: Hřiště se v Ostravě Porubě otevírá už zítra. Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Hrozící přívalové záplavy má rozpoznat přesněji a s větším předstihem. Nový model vyrobí studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data. Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s Chomutovskými Piráty. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské Meo aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

Dneska je úterý, no a to znamená, že už zítra spustíme test playlistu Rádia Čas Rok, do kterého se samozřejmě budete moci zapojit i vy. Na našem Facebooku, ale taky z Brusunovém webu pro vás budou nachystány ukázky celé řady písniček, ke kterým se můžete jednoduše vyjádřit, jestli se vám líbí a nebo ne. My podle toho vašeho hodnocení sestavíme playlist, který bude součástí vysílání na další dny a měsíce, takže jestli se na tom taky chcete podílet, budete mít od zítřka až do konce měsíce možnost. Předem velké díky, no a k tomu nabídka čeho jiného než muziky, se kterou máme nachystané Hardley a taky Running Wild. Tady jsou...

0: Čas rok.
1: No a v rokových tipech pro vás máme pozvánku na Ogarfest, který se bude ve stejnojmenném pivovaru konat už tuto sobotu. Hodně našlapaný program pro celou rodinu, různé soutěže, pivo v tuplácích, ale taky skvělý vystupující jako vysáči, horký žeslíže, vypsaná fixa a další. Areál, tak ten bude otevřený od 1 hodiny odpoledne, takže jestli se tam chystáte a ještě nemáte vstupenku, tak bych asi moc neotálel, protože těch volných už opravdu moc nezbývá. Ale čeho je na rádiu čas rok dostatek, tak to je muziky, o kterou se za chvíli postarají Paradise Lost a taky Gary Moore. Tak dobré odpoledne.
0: Rockové tipy Rádia Čas rok. Rádio Čas rok. Pravé rockové rádio. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok.
3: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
4: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
6: Tancuj, tancuj!
7: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.

Ahoj všem, tak jako každé úterý, i tohle to mám pro vás, Metalmány, jak na televizi Rebel, tak i na rádiu Čas Rock. A ústřední téma tohoto dílu jsou Sacred Ride. Těším se na vás. Zbavoš.

0: Na rádiu Časok nám těsně před půl třetí doznívá Gary Moore, no vrana už je na svém místě, tak se jí zeptáme, jaká byla cesta. Čau.
1: Výborná, čuju, se chodím pěšky, takže, ale měla jsem krásný zážitek, možná jsem to mohla, kdybych jako měla strpení, tak jsem to dneska podle mě měla i se striptýzem.
0: Za prvé, proč, jak to, že nejsi na motorce teda?
1: Já jsem se byla právě do pol.
0: Jo takhle, a druhá teda, jaký byl ten zážitek?
1: No výborný, víš co, v Štřepkách, že jo, nikde nikdo, vylezeš poza rohu a najednou před tebou se vynoří dělník, nevím jestli sousedovi předělávají kupelku, to je jedno. A teď najednou vidíš, víš co, díváš se mu na záda a najednou jdou dolů ty kšandy těch monterek, najednou jde dolů ta flanelka a říkám, ty kokos dobrý, no, tak uvidíme, kam to dotáhne. Pak se otočil.
0: A co?
1: Nic, asi se mě lekl.
0: Takže nebylo péro venku. Ne, ani trnky?
1: Ani ne, no.
0: Dobře, tak jo, no. Tak...
1: Počkej, ale dej tomu šanci, večer se budu vracet stejnou ulici.
0: Jak se budeš vracet? A sluníčko svítí?
1: Tady no, možná, možná mu to že... bylo blbé, víš co, v té době odpoledne.
0: No to už bude přece, ty chodíš kolik domů?
1: Po sedmé.
0: A to už je skoro tmá.
1: No někdy. Právě. No,
0: ale dávej si bacha na takové různé i vidva.
1: Eso peso.
0: Asi jo, tak jo, takže Paradise Lost jsou nachystaní a potom dej 725 33 1155. Radio Čas Rock.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
1: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Jedu vlakem Českých drah. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
3: Volejte bezplatně 800 872.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: rok.
1: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Jackovi.
0: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
1: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
0: No ale bude toho určitě více v Ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6 ráno.
2: Ostrý budíček. Na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem.

0: hodině zazní, k tomu novinka tohoto týdne. A nezapomeňte, že i v odpoledním driveu jedeme zlatou větu, ale až po zprávách.
1: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kolerem, Leny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Zdraví je to nejcennější, co máte. RBP zdravotní pojišťovně vám ho pomáháme chránit. Plavání zdarma? Samozřejmě. Vyšetření na magnetické rezonanci do 14 dnů? Zařídíme. Příspěvky na lázně, dětské tábory a pro novopečené rodiče? Máme. A to je jen začátek. RBP vás zdravíme vždy a všude. Přeregistrujte se k nám do konce září na rbp213.cz. RBP zdravotní pojišťovna.
6: Majepneu.cz a jedeš dál.
7: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
8: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: S velkým zdržením musíme počítat v Bruntále v ulici Krnovské, blokuje provoz odstavené nákladní auto. Nehoda se aktuálně řeší na Bruntálsku, obce Široká Niva na výjezdu na Vrbno pod Praděnem bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší v Mikulově v ulici Hraničářů. Tady osobní auto srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Bouračka dvou aut nás potrápí v Brně v ulici Cejl. Boural tady nákladňák s osobákem. Dále jsou problémy v Prostějově v ulici Určické, kde se srazila dvě osobní auta, a v Brně pozor taky v ulici Otakara Ševčíka. Bourala tady dodávka s nákladňákem.
2: Radio Čas Rock.
1: Dobré úterní odpoledne, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Platby za škody způsobené předloňskými povodněmi dál rostou. Pojišťovny už letos vyplatily 18 miliard korun, před rokem to bylo 15,5 miliardy. Celkové pojištěné škody odhadují pojišťovny na zhruba 21 miliard korun.
3: Morava aktuál.
1: Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu.
3: Morava aktuálně.
1: Nejvyššímu vrcholu Beskyd chybí voda. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava na Lysou horu letos už 30krát vyvezla v cisternách pitnou vodu. Místní zdroje totiž kvůli suchu nestačí pro zásobování tamních horských chat. Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání a pořádání akcí. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
4: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
1: Hokejisty Vítkovic čeká první domácí zápas. V rámci Tipsport Extraligy už zítra přivítají hosty z týmu HC Kladno. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v ostravské Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne se tentokrát podíváme za kapelou Mystic Prophecy, která se v obměněné sestavě na podzim letošního roku pochlubí novou deskou. Termín vydání, tak ten je stanovený na 27. listopadu a jak bude znít, tak to se dozvíme ze singlu s názvem Robots, ke kterému se můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rádia Čas Rock.
0: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: dnešní odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rok rozjeli Remortes Hra se životem. My jsme taky v pondělí rozjeli hru, tu vaši oblíbenou, která se jmenuje Zlatá věta. 6x denně můžete vyhrát 1000. Stačí jediné zaregistrovat se na našem webu časrok.cz, pak číhat u telefonu a hlavně zapamatovat si zlatou větu pro ten daný den. Pro úterý 15. září zní zlatá věta: rok v uších a prachy v kapse. Máte? Výborně. Tak teď už jenom číhejte u telefonu, třeba to štěstíčko padne dneska právě na vás.
1: Zlatá věta rádia Čas Rok. Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Rok má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rok se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrok.cz. Zlatá věta. Roková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rok.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Čas Rok. Čas Rok.
3: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoy 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalmania.

Posloucháte Rádio Čas Rok, tady odpolední drive. No a před námi taky další hodně povedený kousek, takže 4,5 minutky na to, abyste si vybrali muziku podle sebe. Něco už se uchytilo jak ve WhatsAppu, tak ve SMS centru, ale víte, jak to je? Kdo zavolá, bere. 725 33 1155.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

My Guardian Angel, Flash and Dam, tady na rádiu Čas Rock v úterním odpoledním driveu a my budeme hrát na vaše přání, jak tomu ještě tady uvízlo jedno přáníčko, tak aby nezůstalo viset ve vzduchu, pošleme to ven. Nejprve pánové, kteří makají, zdravíme všechny střechaře, kterým se teď vyčasilo, tak minimálně dneska a zítra to bude ještě pořádný záhul, ale třeba bude hotovo. Našlo by se něco od sabatonu, díky moc. Libore, 100% je to připraveno a zval se taky Dan. Dneska má moje dcera Natálka 8 let, tak bych jí chtěl popřát všechno nejlepší, ať se daří ve škole a plno kamarádů. Přeje táta Dan, mamka Veronika, sestra Gabriela, díky moc. Není zač, je to připraveno a za celou smečku Rádia Čas Rock přejeme Natálce všechno nej. Odpolední.

0: Fajnovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
8: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms-rental.cz nebo v Kravařích.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
10: Stavebniny Janík.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
11: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon.

0: Na rádiu 6 roku se chystají Rush. Taky Battle Beast. Nebo Turbo. A k tomu dnešní oslavenci, výročí a taky zlatá věta. Teď ale zprávy.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ.cz.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
6: Zdržíme se v Ostravě Porubě na ulici Opavské na příjezdu od Svinova u odbočky na Martinov na Martinovskou ulici. Tady stojí odstavené osobní auto. Velké problémy jsou v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov u odbočky na ulici Vratimovskou se srazila hned 3 osobní auta. Bouračka 2 aut nás potrápí v Brně v ulici Otakara Ševčíka. Srazila se tu dodávka s nákladňákem a stále jsou problémy taky v Bruntále v Krnovské ulici. Tady stojí odstavené nákladní auto.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na vysokých školách začíná nový akademický rok. Otevírají další studijní programy. Některé rozšiřují ubytovací kapacity. Poptávka po kolejích, ale podle televize LTV Plus, stále převyšuje nabídku. Studenti proto často míří do komerčních nájmů.
8: Morava aktuál.
6: Ostrava má nový sportovní a vzdělávací areál. Vznikl u střední školy profesora Zdeňka Matějčka v Porubě. Zhruba za 12 milionů korun ho nechal vybudovat Moravskoslezský kraj. Součástí areálu je i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na Vsetíně už zítra začíná Evropský týden mobility. Potrvá až do příštího úterý. Město připraví několik akcí, které mají ukázat možnosti šetrnější dopravy a zároveň podpořit zdravější životní styl. Co všechno bude součástí, prozradí mluvčí Jana Rašková.
9: Návštěvníky čekají ukázky první pomoci, různé dopravně výchovné aktivity, dětský koutek a další bohatý program nejen pro děti z mateřských a základních škol, ale i pro širokou veřejnost. V neděli 20. září se vydáme na kole do Semetínského arboreta a formálně tak ukončíme sezonu na cyklostezce Bečva. V součástí bude i možnost darma cestovat MHD po Vsetíně.
6: Hokejisty Vsetína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají se zlínskými Berany. Zítřejší derby se hraje od 17:30 odpoledne na Lapači na Vsetíně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

Pavel Red Hot Chili Peppers tady na rádiu Čas Rock, úterní odpolední drive, píše datum 15. září 2026, co všechno se odehrálo, no třeba jako spousta věcí. Mě zaujalo jeden zářez v kalendárku, protože v roce 2005 začala třeba v Praze soutěžní část mistrovství světa v orbě za účasti týmu z 29 zemí. A zase na druhou stranu, proč ne? V našich zemích slaví Jolany, takže holky rokeřice naše, všechno nejlepší k vašim jmenám. Mezi slavnými narozeninami z 15.9. je třeba Ettore Bugatti, třeba taky Tommy Lee Jones, nebo režisér Oliver Stone, ten má dneska dokonce 80. A třeba slavíte i vy, tak za celou smečku Rádia Čas Rock užívejte svůj den. A jedna vzpomínka, ta dnešní, patří taky Ricku Wrightovi, protože ten se narodil v roce 1943, muzikant, multiinstrumentalista a spoluzakladatel Pink Floyd. Bez něj by to prostě nešlo. V roce 1996, tedy přesně před 30 lety, byl uveden do rock'n'rollové síně slávy a pustil nás v roce 2008. No a co vy? A 15. září. Pochlubte se. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Час рок.
1: Кадла.

0: Tak to zní jako docela solidní úkol, taková slovní úloha do matematiky, kolik se tam čeho vejde do toho trabíka. Otázka je, jestli v kombiku nebo v sedanu. Tady bychom se mohli přijít klidně až do zítřejšího rána, ale to dělat nebudeme. Úterní odpolední drive má taky svůj vyhrazený čas, takže jenom ještě jednou zabrousím k 15. září, co byste jako mohli oslavit. Třeba dnešní Mezinárodní den demokracie, den plstěných klobouků. Dneska je taky světový den afra, takže vy co máte na hlavě to tež, co já. Je náš den, mimo jiné. Dneska slaví také skořicový šnek, sírový toast a nebo puntíky. Prostě puntíky, tečky mají dneska svůj mezinárodní den. Pokud se do toho dají zahrnout i pihy, a já jsem za to, že ano, tak dneska slavím dvakrát třeba. Zbytek si pohrabte vy, slavit budete moci, nebo někdo z vás bude moci slavit už za pár minut, protože se budeme věnovat i naší zlaté větě. Tak hlídejte si telefony. Zlatou větu pro dnešní den, to už jste slyšeli mockrát, ale kdyby náhodou ne, tak přece jenom ještě jednou zopakuju, že na úterý 15. září, tedy na dnešek, je to rok v uších a prachy v kapse. A dejte tomu ještě 2-3 kousky, možná 4, a pak se někomu z vás rozezvoní telefon.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kolikrát za život máš šanci vidět Europe v České republice? Právě teď jednu. Megakoncert Rádia Čas. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Europe, David Koller, Olympic, Lenny, Marpo. Rocková noc roku je tady. Vstupenky už nyní na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock. Čas Rock.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Lautra. Trocha pekla, hudně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
7: Tancuj, tancuj!
8: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Trash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Čekovi.
10: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
9: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
10: No ale bude toho určitě více v Ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o 1000. Nezapomeňte už před 6 ráno.
1: Ostrý budíček.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Zlatá věta rádia Čas Rock. Včera jsme opět odstartovali vaši oblíbenou soutěž. A tak v odpoledním driveu chci být taky dajná. Stačí jediné zaregistrovat se na našem webu časrock.cz a pak už jenom číhat u telefonu a samozřejmě znát naši zlatou větu. Doufám, že vám ji řekne Martin, protože ten udělal přesně to, že se zaregistroval do formuláře na časrock.cz, vyplnil všechny potřebné údaje, není to žádná raketová věda, stačí jméno, příjmení, vaši mailovku a telefon. No a já dovolat, protože Martin je jedním z vylosovaných a pokud to zvedne, řekne

0: Právě dnešní zlatou větu tisícovku má doma. No? Zatím ani tón. Na displeji svítí vytáčení, což je to samo slovo o sobě. Zní docela zajímavě. Ale zatím nic. Zatím nám to vyzvání. No, bohužel. Ještě poslední tóníček a hotovo. Tak Martin dneska nic, uvidíme, co další vylosovaný nebo vylosovaná, tak je fajn, když se zaregistrujete na ten formulář, abyste taky mobil měli u sebe, třeba, a pamatovali si zlatou větu, ale může to dopadnout i takto. V tuto chvíli tisícovka zůstává viset ve vzduchu, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších zhruba ještě 2 hodinkách, protože ty nám zbývají do konce odpoledního driveu.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz. Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu rádia Čas Rock a na natodays.cz. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas rok.
1: Čas rok.
0: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
8: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
11: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
12: Zlatá věta rádia Čas Rok.
0: Zlatá věta rádia Čas Rok, jeden na plné pecky. Martin teda neponechal nic náhodě a nakonec jsme se spojili a vylovil na přístrojovce telefon. Martine, slyšíme se?
13: Ahoj, ahoj.
0: Je tam. Chci po tobě jediné, vyměním to za tisícovku právě teďka.
13: Takže mám rok, je to rok uší a prachy v kapse.
0: Výborně, trošku kostrbatě, ale jo, v tuhletu chvíli máš rok v uších a prachy v kapse. Je to tvoje, tisícovka už je na cestě k tobě.
13: super, díky moc.
0: Super. Registroval ses teďka nějak v posledních dnech, nebo už tak zhruba přes 14 dny, kdy jsme spustili kampaň, že tohle se bude hrát?
13: Někdy v minulém týdnu mám takový pocit.
0: No vidíš, to byl fofr, že?
13: Jo,
0: tak prosím tě, zase obě pracky na volant, dobře dojeď a pohlídej si účet, protože litr už je na cestě za tebou.
13: Jo, díky.
0: Měj se, čau.
13: Čau.
14: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava, českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.

Vítě jezer, která se dělí na 19 provincií a už po 17. byla zvolena za nejmetalovější zemi světa. Tahle byl Blatary, předtím také Metal Beast, vy posloucháte Rádio Čas Rock a po 17. hodině v úterním odpoledním drive Stouni. Yeah!

0: tady zlatá věta ještě číhá na někoho z vás. A taky mám pozvánky na víkend, který se blíží. Nejprve ale do pravice a zprávy.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Majerpreu.cz a jedeš dál.
5: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
6: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.
7: Velké problémy jsou v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před odbočkou k Vratimovské ulici. Tady se srazila hned 3 osobní auta. V Ostravě se můžeme zdržet i v Porubě na Opavské ulici ve směru od Svinova u odbočky na Martinov na Martinovskou ulici. Tady stojí odstavené osobní auto. A stále jsou problémy v Brně v ulici Otakara Ševčíka. Tady se srazila dodávka s nákladním autem.
8: Radio Čas Rok.
7: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na dny NATO v Ostravě vyrazí speciální vlaky. Kvůli dvoudenní bezpečnostní show na letišti v Mošnově vypraví České dráhy expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Na akci pojedou i speciální autobusy z Ostravy, Frýdku Místku, Nového Jičína a Kopřivnice.
9: Morava aktuál.
7: Obyvatelé Poruby se dočkají nového místa pro odpočinek a zábavu na ulici Zdeňka Štěpánka. Proměna dříve zanedbaného dvora vznikla přímo z nápadu místních sousedů a teď bude sloužit dětem i dospělým. Pokračuje mluvčí radnice Martin Otipka.
10: Dětské hřiště doplnili nové prvky, která mohou nejmenší využít třeba i do meče. Nové jsou také lavičky a mobiliář, který obsahuje i ergonomická lehátka, grill a stůl s posezením, který může sloužit při společných sousedských setkáních. Malé náměstí, které v centru celé lokality přistínila konstrukce, kterou postupně obrostou popínavé rostliny a vysadili jsme i spoustu květin.
7: Hřiště se v Ostravě Porubě otevírá už zítra. Zlínský kraj podpoří vývoj modelu pro přesnější předpověď povodní. Hrozící přívalové záplavy má rozpoznat přesněji a s větším předstihem. Nový model vyrobí studenti. Systém má propojit meteorologická, hydrologická a prostorová data. Hokejisty Přerova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy se už zítra utkají s Chomutovskými Piráty. Zítřejší utkání se hraje od 17:30 odpoledne v přerovské MEO aréně. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Vránou Outratkou.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak, tady na Rádio Čas Rock v odpoledním driveu. 140 dní čekání je za námi, protože naše nejvyšší hokejová soutěž startuje. 34. ročník Tip Sport Extraligy ledního hokeje začne předehrávkou středečního prvního kola. To je dnešní duel mezi Karlovými Vary a Třincem. Mač začíná v 18 hodin a vaše tipy na 725-33-1155. Jak to dopadne, jak to vůbec obecně letos vidíte, kdo je váš favorit, však to znáte. Zas to bude nejenom rock'n'roll, dobrá zábava, žrádelko a tak dál, ale taky hokej.

něco o tom, jak dobře, kvalitně a na plné pecky žít. A také třeba myslete v úterním odpoledním driveu optimisticky, protože víkend už je zase o jeden pracovní den blíže, co můžete provádět v sobotu 19. září. Můžete si přijít užít dokonalý a jedinečný festival. Bude pivní. Jmenuje se Ogorfest a tuto sobotu 19. září to můžete společně rozjet v areálu TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem. Připravena je to, co všechno k životu a hlavně správnému startu víkendu, jako všichni potřebujeme a chceme. Na čepu výběr řemeslných piv z pivovaru Ogar a k tomu regionální speciality, spousta dobrot, ale bacha, nic pro vegetariány. Je to spíš pro nás masožravce, gulášek, burgery, klobásky. No prostě jenom to čtete, tu pozvánku a už u toho slintáte. A k tomu muzika, a ta bude taky jedinečná. Vypsaná fixa, horký žeslíže, vysáči a spousta dalších. Pokud chcete detailnější informace, tak rozhodně na webu www.ogarfest.cz. Za nás jste srdečně zváni. Takže volové a královny, sobota 19. září a Ogarfest.

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas rok.
3: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Ovšem, tak jako každé úterý, i tohle to mám pro vás, Metalmány, jak na televizi Rebel, tak i na rádiu Čas Rock. A ústřední téma tohoto dílu jsou Secret Drive. Těším se na vás. Zbavoš.

0: odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. A kterou byste se dali vy? Popřemýšlejte za 3 minutky. To bude právě ta vaše. Tak dejte vědět, buď to telefonátem, hlasovkou nebo SMS-kou na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rozhodně ne Placebo efekt, ale už jsi kousek special guy. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, tady je úterní odpolední dev a taky muzika podle vás. Zahrajte pro naší Jolanku k dnešnímu svátku cokoliv. Jen tak pro radost, ať si užije svůj den. Díky moc. Tohle napsala Martina. Pro moji dcerku Klárku, že ji mám moc rád. Díky, Petr. Petře, nádhera. Odpolední.

0: Rocková historie se nepíše každý den, ale 21. listopadu se bude psát v Ostravě. Europe slaví 40 let legendárního alba Final Countdown. A ty je můžeš vidět naživo na megakoncertu Rádia Čas. Europe. Společně s Olympikem, Davidem Kollerem, Lenny a Marpem. Mustang Arena. 21. listopadu. Vstupenky už teď na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Čas rok.
3: Čas rok.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jedu vlakem Českých drah.
9: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
10: Volejte bezplatně 800 800 872.
11: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: John White, Miss New. Kousek, který si půjčila pak i Tina Turner, a tady by bylo fakt těžké se rozhodnout, jestli od něj nebo od Tiny. Asi obě dvě. 17.54, vy posloucháte Rádio Čas Rock a v další hodince to budou taky The Dead Daisies. Extreme. Nebo Europe. Takhle nám to krásně bude hrát.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas Rock. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Čas Rock.
5: Čas Rock.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
9: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.

0: Stále se můžeme zdržet v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov před odbočkou na ulici Vratimovskou. Tady bourala hned 3 osobní auta. A problémy jsou taky ve Valašském Meziříčí na výjezdu na Vsetín. Tady stojí odstavené auto.
1: Rádio Čas Rock. Právě.
0: Dobré úterní odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za bydlení si nejspíš připlatíme. Ceny energií totiž dál rostou a navíc se blíží topná sezóna. Na světových burzách prudce zdražily plyn i elektřina. Domácnosti si tak nejspíš budou muset připlatit až několik tisíc korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín vybuduje v areálu FAJA moderní sportovní centrum za více než 100 milionů korun. Více podrobností dodává mluvčí města Jana Končítková.
2: V komplexu vyroste aréna pro silové disciplíny, konkrétně vzpínání a kulturistiku. Přesune se sem také crossfit, který dnes funguje v centru Bohumína. Při projektování budeme myslet na to, aby parametry sportoviště umožnili pořádat mezinárodní závody. Vybudujeme i parkoviště a počítáme se zázemím pro diváky a klubovnou s občerstvením, která poslouží například při turnajích a závodech.
0: V plánu je taky stavba fotbalového hřiště s umělou trávou a tréninkové dráhy pro hasičský sport. V Olomouci vznikne nová cyklostezka. Magistrát ji nechá postavit mezi městskými částmi Slavonín a Nedvězí. Bezmála dvoukilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se frekventované silnici. Stavba má být hotová příští rok v květnu. Hokejová reprezentace vstoupí do nové sezony ve čtvrtek 5. listopadu pražským zápasem proti Švédsku. Utkání, které bude součástí úvodního turnaje Eurohockey Tour, bude i premiérou nového týmu vedeného hlavním trenérem Zdeňkem Motákem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní teď už podvečer s Vránou Outratkou.

0: Kohjatele za námi, vy posloucháte Rádio Čas Rock, tady je úterní odpolední dive a mám tady taky jednu hudební oslavenkyni. Nejsou to ani půlkulatiny, ani kulatiny, ale možná o to víc je to kultovka. Deska, která vyšla 15. září 1993. Bet Out of Hell, dvojka Back into Hell. Šestá studiovka Meata Loafa, kterou napsal a produkoval Jim. Normálně bych to řekla německý Steinman, ale Američani to mají trošičku jinak, takže Steinman se to správně vyslovuje, jsem se dozvěděla, takže asi tak. To je sice podstatná informace, ale ne úplně ta nejzásadnější. Co je zajímavé, že tahle ta deska okamžitě po vydání vystřelila na jedničku v amerických hitparádách, ve Velké Británii, také v Kanadě a v dalších 28 zemích celého světa. Hned 4 singly se během několika týdnů dočkaly i videozpracování a to skvělého. To mělo zase v prackách úplně jiný mák, který tomu filmu prostě rozumí. A bavíme se o době začátku 90. let, kdy hudební videoklipy v podstatě byly takové malé filmy. A do dneška, když se zabrouzdáte na čsfd.cz, tak tam najdete, to jsou procenta, jako bychom se opravdu bavili o celovečerním filmu, který se hodně povedl. A taky z toho byla Grammy. Několik nominací, ale jedna Grammy a jeden legendární gramofonek přece jenom pro Meata Loafa zbyl, a to za soulový rockový výkon. A vůbec se nedivím. A když vám pustím ten single, který to byl, tak to je jasné. Protože tahle ta deska donesla spoustu dobré muziky, to je fakt, ale taky donesla jeden obrovitý hit, bez kterého si devadesátky a vůbec rockovou muziku podle mě nedokážeme ani představit. Ta plnohodnotná verze tohohle singlu má přes 12,5 minuty. Já si pamatuju, že když jsem chodila asi do 7. nebo do 8. třídy, tak mi to můj spolusedící spolužák Martin Zezník půjčil tu kazetu a já jsem to z toho přehrávače nedokázala vytáhnout asi 2 měsíce, protože to jelo pořád dokola. Bodeď taky ne. Takže tady máte řádně naklepanou šekanou a jeden návrat do září 1993. A berte to rovnou jako tip třeba na dnešní večer, protože večery už se protahují, podzim klepe na dveře, tak sáhněte do své domácí diskografie. Nepochybuju, že ji tam máte. 100% tam je.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Zlatá věta rádia Čas Rock.
1: Dva první hrací dny Zlaté věty tady na rádiu Čas Rock máme za sebou a na mě opět je v tuto chvíli, abych vám v odpoledním draviu prozradila zítřejší zlatou větu. Ony budou vlastně hned dvě, takže máte-li po ruce tušku nebo nějaké to nahrávací zařízení, jdeme na to. Zlatá věta pro středu 16. září zní tisícovka navíc, to beru. Tak ještě jednou, tisícovka navíc, to beru. To jsou zlaté věty, dvě, na zítřejší den. Pokud jste se ještě nepřihlásili, jděte do toho. časrock.cz, registrační formulář, vyplníte jméno, příjmení, mailovku, telefon a potom už jenom číháte, protože v tuhle tu chvíli nám to spadne do systému a každý den losujeme 6 z vás, kterým pak voláme během vysílání, a to už od ostrého budíčku, takže někde mezi 6. raní až 7. večerní. No a pokud si vám dovoláme a vy správně řeknete zlatou větu, litr je váš. Přesně takhle jednoduché to je.
0: Zlatá věta rádia Čas Rock. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
6: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Jackovi.
7: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
6: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
7: No ale bude toho určitě více v ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6. ráno.
5: Ostrý budíček.

herečky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Věřím, že teď v sídle temnoty ve Stěbořicích bylo hodně radosti, Diamantový král a Halloween. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, úterní odpolední drive a taková malá výzva, protože zítra opět spouštíme takzvané testování. Tím nechci říct, že vy jste pokusní králíci, to vůbec ne, ale díky tomu, že se rozhodnete o tom, jakou muziku chcete tady na Rádio Čas Rok poslouchat, tak my to potom pustíme ven. Od zítřka až do konce září, tedy mezi 16. až 30. zářím, budete moci okusit muziku, kterou jsme pro vás připravili a říct jako jestli jo, nebo ano, nebo spíš vůbec ne. Je to jednoduché, sledujte naše sociální sítě a hlavně od zítřka koukejte na web časrok.cz, protože tam to bude viset. Můžete si vybrat, můžete si pustit do ušisek třeba 30 songů a mezi ně si vybrat taky 60, taky 90. No a ti nejodolnější to můžou zvládnout i přes stovku. Naprosto v pohodě, jednoduše, bez toho, aniž by vás za to někdo linčoval, protože váš názor nás zajímá. A konec konců je to taky vaše rádio. Tak si rozhodněte o tom, co pro vás budeme hrát. Stejně jako teď. 725 33 1155.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, který je úterní odpolední drive a tu další muziku už bude vybírat Zbyňa. My jsme se tak krásně teďka jako pochrochtali na téma dovolená. Čau.
1: Čau, čau. Zdravím všechny.
0: Těšíš se na víkendek?
1: Těším se, protože jedeme s dvěma kamarádama na nějakou chalupu, to je takový lesní nějaký chata, srub nebo cokoliv a budeme, jak jsem říkal, budeme opekač pekačky pít pivo a žrat guláš. Já se ani nehnu, oni možná půjdou na nějakou turu, ale tak to není pro mě. A já budu udržovat oheň.
0: To je taky důležité, to je jedna z nejdůležitějších funkcí tohleto.
1: Ano.
0: Mám to v plánu celý příští týden, a víc bych to nerozobíral. Co si zahrajem?
1: Budeme rád Maiden, ale to, jak to je, když s tomu angličtinu to je těžké, takže ty jsi to krásně pochopila, co jsem chtěl. A zahraju to samozřejmě úplně všem, co poslouchají. Včera měl jsem na 33 let, Kristovy roky, takže hlavně jemu. No a ať si to teďka ještě ten večer užijem úplně v naprosté pohodě všichni a v klidu. To je.
0: Souhlas, tak to má být. Zbyňo, tady jsou Maideni. Měj se, čau.
1: Pěknou dovolenou.
0: Díky, čau.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
1: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Plány velké, ale nářadí chybí? Neinvestujte Majland do koupě. V půjčovně MS Rental máme vše. Od brusek, pil a hutnící techniky přes plošiny až po bagry a dumpry. Špičková technika, která šetří váš čas i peněženku. S MS Rental pracujete efektivně a bez starostí. Hledejte na ms.rental.cz nebo v Kravařích.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.

0: které by se mělo testat do kamery a prostě platí. Bez ohledu na dobu. Heavy Metal Never Dies. Na rádiu Čas roku, že je připraven nový díl Metalmánie. Daniela kope do vrtule, zítra se slyšíme zase od 15 hodin u odpoledního driveu. Tak se mějte a čau.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
4: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Friedlandu.
1: Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj všem, zdravím každého, který ad jedna naladil rádio Čas rok a ad dvě zapnul telku a kouká na Rebela. Na rádiu v 7 večera na Rebelovi o hodinu později s obrazem startuje další díl Metalmánie. Pomalinku ukrajujeme další várku dílu dneska s kapelou Sacred Reich. Nemám je až tak naposlouchány kompletně, ale přiznám se, že mě ohromila jejich veleslavná deska. Myslím, co se týká diskografie The American Way. Tak proč nedat téhleté muziky více, když je to pro mě třeba hodně dobře poslouchatelná muzika. Začali jsme v podstatě čerstvějším materiálem, protože album, o kterém jsem mluvil, to je Metalová historie. Rok 2019 a album Awakening. Titulní song nám dnešní díl otevřel. Tak pojďme pokračovat.

Metalmania se nám rozjela naplno, vyladitelné rádia čas rok, nebo ještě jste nacvakali Rebela na televizi. To je druhá možnost. Secret Reich jsou partou, která se od 80. vyskytuje na hudební scéně. Když kouknete na informace na internetu, tak jich tam samozřejmě najdete míň než třeba u jejich častých souputníků Testament, ale jsou tam. Oficiální diskografie existuje dodnes, i když půjdeme do historie. První album spatřilo světlo světa v roce 1987 a to poslední, tak to je rok letošní, což je celkem dlouho. Samozřejmě, pánové si mezi tím dali pauzu, byl ohlášen oficiální konec kapely, ale jak se říká, pódium chyběl. Taky druhý kousek, který před chvilkou dozněl, byl z alba Awakening, skladba Salvation. Teď pojďme na další muziku.

Sledujete Metalmanii, dneska Secret Reich. Taky třetí skladbu jsme si dali z alba z roku 2019. Důvod je jasný, současná doba digitálu umožnila vyrobit klipy třeba i pro Rebela v té odpovídající kvalitě. Deska Awakening vyšla 23 let po předchůdci. Pánové měli totiž dlouhou hibernaci a Reunion, tak ten proběhl v roce 2006. Co se týká diskografie, zbožňuju desku do American Way. Taky přiznám, že tenhle kousek nebo tuhle desku jsem dlouho záněl na vinilu, než se mi to opravdu povedlo. Secret Reich mají ovšem svůj rukopis jasně čitelný i v dalších letech. Dostalo se mi taky možnost je vidět naživo a byl to pro mě opravdu skvělý zážitek. Tak přátelé, před námi je teď další muzika v podání téhle kapely.

Tak Bandovi sledujete Metalmanii. Samozřejmě, jednak na televizi Rebel, a to s obrázkem, a pokud máte zapnuto rádio, věřte, že máte vlny Rádia Čas Rock. Já jsem David Zbavitel, no a jakožto váš průvodce, nejenom tímhle s tím dílem, vám samozřejmě musím nabídnout i ještě jednu skladbu formace Sigrid Reich, který ústředního tématu tohodle dílu. Mimo jiné, taky samozřejmě ne, že požádám, ale samozřejmě přivítám vaše tipy, co by mělo zaznít v těch dílech dalších. Využijte ideálně k tomu sociální sítě, tady je muzika a já se za týden na vás opět budu těšit. Na viděnou i naslyšenou. Zbavoš! No truth, no justice, the American way.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Lautre. Trocha pekla, hodně rock'n'rollu a křest nové desky Mistra a Markéta. V pátek 23. října rozpálí Lauter ostravský klub Barák v rámci Ať vezme čert tour. Čeká vás pořádná rocková show, parádní hosté, překvapení a nový materiál naplno. Lauter 23. října Barák Ostrava. Vstupenky na lauter.cz.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
5: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Čechovi.
6: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
5: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
6: No ale bude toho určitě více v Ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6 ráno.
4: Ostrý budíček.

0: Velikonocí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s rádiem Čas Rock. Více na webu Rádia Čas Rock a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Čas Rock.
0: Čas Rock.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
5: Stavebniny Janík.
6: Sádro kartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádro karton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: má koule a zlatá věta má peníze. Na rádiu Čas Rock se opět rozjíždí soutěž, u které se vyplatí být ve střehu. Poslouchej, registruj se a buď připravený. Více info na www.časrock.cz. Zlatá věta. Rocková hra o rokové prachy. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
2: Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. BOZ.CZ.
4: Máš to vysoko, máš to daleko.
5: Půjč si pracovní plošinu, zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz, půjčujeme plošiny.
6: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.

0: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc? Nejlepší cenu za vaše auto u Autoherz Frýdek Místek. Autoherz. Prověřené vozy se zárukou. Autoherz.cz.
1: Let the party set the floor. Let the party set the floor.

Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Profily, desky, tmely, vruty. Vše pro suchou výstavbu najdete v nově otevřených stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete salmastavebniny.cz. Odbornost a zkušenost na jednom místě. salmastavebniny.cz.

0: Rock.
1: Už zítra, čili ve středu, nás čeká příběh o šíleném Jackovi.
2: No ale taky si připomeneme 25 let od chvíle, kdy do kokpitu F1 usedl první český závodník.
1: Dozvíte se, co zajímavého našel Tomáš ve svém sklepě?
2: No ale bude toho určitě více v Ostrém budíčku. A pozor, i zítra budeme hrát o tisíce. Nezapomeňte už před 6 ráno.
0: Ostrý budíček.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Lahodné jogurty Florian s ovocnými i dalšími příchutěmi 150 gramů za 12,90. Poctivou tatarskou omáčku nebo majonézu Hellmann's 405 ml za 62,90. S Hruška klubem jen za 52,90. Instantní kávu Jakobs Velvet Crema či Gold až 200 gramů za 159,90. S Hruška klubem pouze za 149,90. Nebo delikátní šunku nejvyšší jakosti Bivoj 100 gramů za 22,90. S Hruška klubem již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Zdar a sílu, rockeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který začneme ve společnosti legendární partičky Saxon. Ta se pustila do nahrávání svojí další desky, která by měla spatřit světlo světa na začátku příštího roku. Podle posledních informací by to mělo být 22. ledna a to pod křídly vydavatelství Silver Lining Music. Ponese název Gods of Thunder, bude na něm 10 písní, které ponesou jak cedla, tak vinily a my si z něho dáme skladbu, která nese úplně stejný název jako toto jejich dílo a bude na něm třetí v pořadí. Tady je.

Saxon, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a my u těch hudebních legend ještě zůstaneme, a to s rockovými veterány Stryper. Ti už finišují se svým dalším studiovým zářezem, který bude jejich 18. v pořadí. Datum vydání, tak to je stanoveno už na 25. září a máme se opět těšit na hromadu skvělé muziky, na kterou jsme od těchto borců zvyklí. My si z něho dáme kousek, který podle jejich vlastních slov jasně vyjadřuje, kým jsou a že jinými se už v žádném případě nehodlají stát. Pokud byste se o této partičce chtěli dozvědět víc, tak můžete, a to v aktuálním čísle rockového magazínu Spark, kde jim patří docela slušná porce řádků.

televizi Revel a taky rádiu Čas rok pokračuje pořad Víkend a pořekadlo Nikdy neříkej nikdy podle všeho platí i pro kysáky, kteří natočili z Brusu novou skladbu. Pod tou je podepsaný Paul Stanley a jestli půjde o nástupce dlouho hrající desky, tak to se zatím přesně neví. Každopádně, jak je vidět, muzika chlapům prostě chybí a tak je docela možné, že nás tato hudební ikona opět překvapí něčím nečekaným. No, uvidíme.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s kapelou Workings, která se objevila na soupisce dalšího ročníku Metalfestu. Ten v plzeňském amfiteátru Lochotín odstartuje 11. června a nabídne 3 dny našlapané skvělou muzikou. O tu se tam kromě nich postarají taky Edguy, Stratovarius, Arch Enemy a celá řada velice zajímavých jmen. Vstupenky za cenu necelých 3 litrů, tak ty jsou k mání na webu této skvělé akce a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět, tak jako u dalšího dílu pořadu Víkend, na který vás už teď srdečně zvu. Pro dnešek se s vámi ale budu muset rozloučit, a to jak jinak než tradičním pozdravem. Roku zdar.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno